0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz. Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
1: Šetřete až 50%.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon, nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoskola.cz a jedeš fest.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz. Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
0: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
2: All the hits.

0: vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme taky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
1: Fajn.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
2: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
1: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.

0: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Dneška venku převážně jasno, no a nejvyšší denní teploty 27 až 33 stupňů Celsia.
2: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsme online.
7: Online.
6: Jsme na DAB+.
7: Plus.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
8: Na Slovensku se řeší případ gay páru, kterému úřady neuznaly manželství uzavřené v zahraničí. Dvojice se proto obrátila na soud a tvrdí, že Slovensko tím může porušovat evropské právo. Soud teď bude řešit, jestli má Slovensko povinnost takové manželství uznat. Čechů, kteří se dožijí 100 let, rychle přibývá. V červnu jich v Česku žilo rekordních 1186, což je dvojnásobek oproti situaci před 10 lety. Podle odborníků zatím stojí lepší zdravotní péče a zdravější životní styl. V roce 2075 by u nás mohlo žít skoro 29 000 stoletých lidí. Instagram po 10 letech upravuje svou slovní značku. Nové logo má být modernější a výraznější a zapadá do celkového refreshu vizuální identity platformy. Samostatná ikonická ikona Instagramu se ale nemění.
9: Fajn. Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
10: Pozor si dejte na D1, na 99. kilometru ve směru na Brno, tady je nehoda náklaďáků a velký špatný hlásí taky Karvina v Havířově v ulici Chrpová, tady se srazily 3 osobáky, je to naštěstí bez zranění, ale projíždějte zde opatrně.

0: Borci, konečně to můžem říct. Dneska je pátek! Dámy a pánové, pojďme si všichni zatleskat. Velká věc, je to velká věc. Přežili jsme to, opět jsme to dokázali. Konec týdne je tu. Zítra už jen pohodička, respektive další práce pro změnu na zahradě, ale než přesadíme další květináče, další záhony na zahradě nebo na balkóně nebo zapneme rankedy v CSku, musíme přežít další ráno. Startuje Morning Bush na fajnu.
1: No a proto přežití nějaký ty dobrý songy, jako třeba Maneskin, Begin nebo Haven, Caitlyn, Aragon, I Run.
0: Za chvilku vám řekneme, proč se vyplatí poslouchat to, co vám tvrdí nějaký lidi z rádia, než to, co vám tvrdí AI. Tak hezký ráno, jdeme na to. Morning Boost. Fajn. A pokud zítra jdete do práce, tenhle song je speciálně pro vás. Eva Farna, neříkej, co má se stát.

0: Maneškin, jejich Begin, 10 minut po 6 hodině na Fajnu. Krásné, dobré ráno všem.
1: Představte si, že potřebujete zavolat sanitku, nebo vám někdo vykrádá barák, jenom chcete zavolat prostě na policii, nebo tam, kam potřebujete, třeba 911 v New Orleans, a místo toho, aby vám to zvedl člověk, který vám může pomoct, tak vám to zvedne AI.
0: Oh.
1: To je realita dnešního dne.
0: Oh.
1: Za prvý musím říct, že s tím úplně nesouhlasím, aby to by dělalo AI, ale budiš. A za druhý, víme všichni, jak otravný je hlasový asistent, který vám 30krát nerozumí a musíte to opakovat 200krát, než vás pustí k nějakému člověku. Jak to bude vypadat s AIkem prostě?
0: No, potěž pán Bůh, já si myslím, že to můžeme rovnou zkusit otestovat, jestli jako by to vůbec nějakým způsobem šlo. Mám tady vlastní AI, pojďme se jí zeptat, jestli by mi dokázala pomoct v nějaký určitý situaci, OK?
1: OK, pojď na to.
0: Tak jo, zapínám. Ahoj, prosím tě, někdo se ke mně asi vloupal do domu a chce mě vykrást, co mám dělat?
2: Jasně, tohle je ber vážně, jo. Jestli máš pocit, že se někdo vloupal...
0: Rychlejš, potřebuji pomoc. Někdo jde teď asi u dveří.
2: Hned volej 158 nebo 112. Jdu někam do bezpečí. Hned, teď, hned. Zamkni se, buď potichu.
0: Jsem schovaný u mámy v ložnici pod postelí.
2: Dobře, zůstaň tam. Potichu a hned volej policii, jo?
1: Potichu a hned.
0: Už je tady, co teď?
2: Zůstaň potichu, zavolej 158.
0: Ale on mě uslyší.
2: Zůstaň potichu.
0: Ty buď taky potichu, hrozně křičíš.
2: Jasně, budu potichu. Zůstaň úplně potichu a jestli můžeš, hned volej policii.
0: Ale já teď mluvím s tebou, to nejde zavolat policii. Je to na tobě.
2: Hned to zjistím.
0: Je to na tobě.
2: Mě, jestli je to skutečný nebezpečí, tak teď hned volej 158 nebo 112. Ukonči tento hovor a volej policii.
0: Dobře, ukonču hovor. Ale docela mi poradila.
1: Jo, že máš zavolat policii? To je super, no?

0: One Republic potřebují naší lásku, vaší lásku, jejich Nature Love na Fajnu. Kolik? 19 minut po 6. hodině, krásné dobré ráno, pokračujeme dál za chvilku tohle.
1: Gon, gon, gon, můžeme si říkat, že ten pracovní týden je skoro za náma, že je u konce, je pryč. David Guetta, tady šujem Stones and I.
0: No a kromě toho je dneska, pardon, jediný den, kdy můžeme zahrát poprávu tenhle song. Stegli, Jayco, Cocker D, jejich Everything's Alright. Všechno je v pohodě. Vzhledem k tomu, že je pátek a v pátek většinou je už všechno v pohodě, tohle můžeme hrát a taky na něm, nám na něj schválili autorský práva, ale to je vedlejší. Tak hezký ráno, tyhle songy za malou okamžik, pak mrknem na dnešní tři random fakta. Morning Boost.
2: Fajn. Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnatek.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
6: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
11: No včera bylo pozdě.
12: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
13: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
14: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
17: Music.
18: Fine.

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo i Drop Dead na Fajnu. Dobré ráno všem. 6 hodin, 37 minut, ideální čas říct si dnešní 3 random fakta.
2: 3 random fakta. 3 random fakta.
1: Nová studie ukázala, že psi mají radost z lidského úsměvu. Není se čemu divit, ono se usmát na psa, když vám pomalu každý druhý den roztrhá půlku bytu, že už pak ani není co roztrhat, není úplně lehký. V Ohio nesmíte opít rybu. Pokud se tak stane, můžete dostat pokutu, v horším případě jít do vězení. Jak se jako vůbec stane, že nějaký takový jako zákon vznikne? Jediný, co by se mělo zakázat, je politik, co tenhle zákon vymyslel během toho, co se opil. Ale pokud se někdo chystáte do Ohio, tak teď aspoň víme. Velmi důležitý fakt. A v Česku nastane další zatmění slunce 7. října 2135. Jestli se někdy nějaký fakty řadily mezi zbytečný fakty, tohle je vítěz této kategorie, ale třeba do té doby je doskladněji brýle s vysokým UV filtrem.

0: The Chemical Brothers, jej go na fajnu, za 3:45. A nás za malou chvilku čeká náš klasický ranní songfight. Páteční songfight, poslední songfight pro tenhle ten týden, kde se utká můj song proti tomu, který vybere Wendy. Důležitý říct, že pokaždý o něco hrajeme. Wendy, prozraď, o co jsme hráli ve středu.
1: O 200.
0: Prozraď, o co jsme hráli ve čtvrtek.
1: O 600.
0: A prozraď, o co hrajeme dneska.
1: O 1000. Here comes the money. Here we go, money
0: talks. Here comes the money. Je to tak, dneska se hraje vabank. Velký prachy. Důležitý říct, že jsem zatím pokaždý prohrál, takže by bylo fajn, kdybych to dneska dostal zpátky třeba.
1: No, já nevím, jestli to dostaneš zpátky, protože já už jsem ty peníze utratila.
0: No, tak si vyděláš další a pak vydáš. Dámy a pánové, buďte někdo ready za malý okamžik nám zavolat a rozsoudit, kdo dneska vyhraje takovýhle peníze. Říkal jsem to i včera. Já se s váma klidně rozdělím.
1: Nerozdělí.
0: Rozdělím.
1: Nic vám nedá.
0: 724634634, za malou chvilku buďte ready. Morning Boost. Fajn.
2: Haló, to je mobilní servis?
3: Ano, prosím.
2: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
3: Ano. Všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
2: No tak, já jedu k vám.
3: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
4: Atención, señoras y señores.
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
6: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
8: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
9: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
10: No včera bylo pozdě.
11: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Koupečka Pepas na fajnu 7 minut před 7 hodinou. Krásné dobré ráno všem. A uvidíme, kdo bude mít teď o něco lepší ráno, jestli já nebo Wendy, protože je tady Songfight, můj song versus song, který vybrala Wendy, a hra o 1000 korun českých.
1: Jsi se úplně povzdechnul.
0: No, se bojíš.
1: Ty máš strach.
0: Já vůbec nevím, proč to vlastně dělám. Jediná jakoby nějaká naděje, že to možná vyhraju zpátky. Dámy a pánové, potřebujeme, abyste někdo zavolali 724634634 a řekli, čí song nakonec dnes zvítězí. Ale někdo volá. Linka docela plná. Co mám vzít? Od jedničky do trojky.
1: Dvojku.
0: Dvojku. Dobře, beru dvojku. Dobré ráno, kdo je na drátě?
2: Dobré ráno, tady Klára.
1: Ahoj Klárko, tak co, jaký máš ráno? A neříkej pracovní.
2: Ale takový pohodový. Ještě ne, jsem na cestě, ale budu tam tak půl ne, maximálně hezky, tak se na to vykašlu a pojedu brzo domů.
1: A to je slovo při pátku.
0: Já bych se chtěl jenom zeptat, jestli můžu pozměnit ještě můj výběr na Chemical Brothers Go.
1: Ne.
0: Je to tak, Klary, je to tvoje oblíbená písnička?
2: No jasně.
0: Tak tohle bych vydal. No dobře, tak uvidíme, jestli si vybereš jednu z našich možností. Seš připravená?
2: Určitě.
0: A žádný nadržování, jo?
2: Jasnačka.
0: Tak jo.
1: Jasnačka.
0: Jdem na to. První možnost.
1: Jako jednička Joel Corey, Tom Grennan, jejich Lionheart.
0: Co na to říkáš, Clary?
2: Dobrý porádok.
1: Já si myslím.
0: No, já si moc nemyslím. Možnost číslo dvě. Pitbull, Kesha, jejich Timber. Klary, je to na tobě.
2: Ale já se tě omlouvám, ale jedničku, no, budeš ne, drahý.
0: To není možný, to není možný. Já šel na jistotu, to je jasný nadržování ženám. Jak může
2: ne,
0: Joel Corey... Gratuluju, Wendy. Já se tady dám dneska asi nějaký přesčas, jak tak koukám.
2: Ale my potřebujeme před mě mít auta, tak když tak si můžeš udělat brigádu.
0: Super. Moc děkuju. Jo, to se asi bude spíš hodit.
1: Kláry, budeš to chtít někomu věnovat?
2: Ale určitě vám dvou, protože mi vždycky zlepšíte ráno.
0: Tak děkujeme. Taky jsi mi zlepšila hned ráno.
1: Peněženku spíš. Je o něco lehčí, aspoň tě to nebude trápit. V kapse, když půjdeš potom.
0: Hele, dost už. Tak jo, no. Tak, co mám dělat? Klary, měj se krásně, děkujem za telefonát a zase někdy, jo?
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Peníze, Morning Boost.
0: Fajn. Z toho užij, Wendy.
1: Děkuju.
0: I ty peníze si užij.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
5: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
4: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
3: Dneska bude převážně jasno, no a nejvyšší denní teploty 27 až 33 stupňů Celsia.
4: Fine. What up?
2: Fine Radio. Fine Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
5: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
6: Českem se šíří podvodní SMSky, který se tváří jako zprávy od bank. Odkaz v nich ale vede na falešný web, kde se kyberšmejdi snaží získat přihlašovací údaje přímo k účtu nebo rovnou ty peníze. Pokud vám přijde zpráva o údajném problému s účtem, na odkaz neklikejte a vše si ověřte ve vaší bankovní aplikaci. Už zítra se v Praze koná charitativní festival od společnosti Kapka naděje. Návštěvníky čeká široký program, například yoga, tanec, meditace, koncerty nebo třeba přednášky, a program je celkově zaměřený na psychickou pohodu a odpočinek. Výtěžek ze vstupného navíc pomůže s renovací dětské herny na psychiatrii v Bohnicích. Vstupenky si můžete už teď koupit na ticketportal.cz. Kanadský kino nedostalo oficiální plakát k novému Spider-Manovi. Zaměstnanec proto vzal situaci do vlastních rukou a plakát jednoduše nakreslil sám. Jeho improvizovaný výtvor teď baví fanoušky na sociálních sítích.
4: Fajn.

0: krásné, dobré páteční ráno se 7 hodinou. Se 7 hodinou pokračuje Morning Bush na Fajnu a playlist klasicky ready.
1: Já jsem se zasekla, pardon. Před námi Wiz DMC, Bees Honey, At The Party, anebo teď už Alex Warren, jeho Fever Dream.
0: Ty seš furt hotová z toho, že jsi vyhrála tolik peněz,
1: vi? Já jsem, no úplně jsem se tady přepočítávala, co všechno si můžu koupit za tvé peníze teď.
0: Tak to jsem šťastný. Dámy a pánové, kromě songu, tak za chvilku mrknem do herního průmyslu a na hru, na kterou mnozí jistě čekají již dlouhou dobu, a řeknu jen, že se nejedná o GTA 6. O jakou hru by teda mohlo jít? Prozradíme. Morning Boost. Fajn. Hey, I'm Alex Warren. I'm so excited to finally share my

0: With the MC Bíšenánejch at the party. Tohle je taková naše ranní party na fajnu, 10 minut po 7 hodině a teď velmi, velmi důležité sdělení.
1: Milovníci her a milovníci Harryho Pottera, máme pro vás dobrou zprávu, protože ve vývoji je Hogwarts Legacy 2.
0: To je fajn, já jsem sice nedohrál ani jedničku,
1: já
0: ale...
1: Já jsem to taky nedohrál.
0: Ale dvojka, jo? Víme datum, kdyby to mělo tak nějak plus minus víc?
1: Není to úplně zatím jasný,
0: jo,
1: ale to... minimálně už jako potvrdili, že to je ve vývoji, takže jakoby nice. Víme, že to bude, ale myslím si, že až třeba za 2 roky.
0: Nice, mně se hrozně líbí, že jako vznikají hry podle jako různých filmů, že to jako, víš, že si představím, že by možná mohlo vznikat víc takových klině her.
1: Ty jo, dokážeš si představit nějakou českou hru? jako máme Kingdom Come, ale Kingdom Come není podle jakože filmu, ale nějakého, jako, nějaký zpracování filmu do hry.
0: Jak vytrhnout velrybě stoličku.

0: Lidi, 724-634-634, jakou hru podle nějakého českého filmu byste si vlastně zahráli? Já musím říct, že bych strašně chtěla Babovřesky, ale jenom z toho důvodu, že bych chtěla vidět, jak by vypadal ten epický fight těch babiček, nice, který jsou v moři a snaží se dostat zpátky do Česka.
1: Kam se jenom nějaký Kingdom Come, víš co? Doufám, že tohle slyší Warhorse. Tak 724-634-634, pojďte dát vidět, jak říkala Wendy, jakou hru byste chtěli na základě českého filmu. Tady je Michael Jackson. Fine.

0: Tohle to je Adéla, její End in LA. Úplně první slovenská zpěvačka, která se dostala do topového 100 žebříčku v USA a vlastně v celu, ve světě. Tenhle ten track je všude úplně poslouchaný a my ho milujeme.
1: Naprostá bomba, naprostá senzace. Senzace taky to, co jste napsali. Ptali jsme se před malou chvilkou, jakou hru českou, nebo jakou hru byste si chtěli zahrát, nebo aby vznikla na základě nějakého českého filmu. Pojďme se podívat na to, co píšete. Wendy, poslouchej.
0: Mm-hmm.
1: Někdo nám napsal Bob a Bobek. I když to není film, tak by bylo super udělat hru pro dva.
0: To by bylo skvělý.
1: Kámo.
0: To je vlastně strašně dobrý nápad.
1: To by byly mise jedna za druhou.
0: Jestli nás, jestli nás někdo poslouchá, slyšíte.
1: Prosím, udělejte tuto hru. Pak tady máme docela podobnou, jako podobný námět na film, píše Petra. Dobré ráno, film nevím, ale jako prvně mě napadla hra podle pohádky Pat a Mat.
0: To by taky byly dobrý jako hry, no.
1: Pak tady je zpráva, určitě by to měla být Popelka.
0: OK.
1: Bavilo by mě levlit Popelku. A za každou splněnou misi by byl novej fit.
0: Nice.
1: Ta hra by měla všechno. Jízdu na koni, střelbu z kuše i milostnou love story. A ta závěrečná honička by byl pík. Jo, pak tady máme zprávu od Petra, který píše zdravím, nevím proč, ale mě proběhlo, jak jim je hodil do stroje, anebo pane, vy jste vdova.
0: Mm, to by taky mohlo jít.
1: Samý dobrý hry, proč je tady ještě nemáme, kde jsou, jako to už jsme dávno měli hrát, jako. A víš, co jsme dávno ještě měli hrát už?
0: To jsme měli hrát.
1: Tiffany a Rishi Vertigo za malý okamžik na fajnu. To si zahrajem. Tak hezký ráno, děkujem všem, co jste napsali a doufáme, že nějaký herní studio nás vyslyší. Morning Boost.
2: Fajn. Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Věda. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
8: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
11: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Swifty, Shake It Off, to je něco, co nám dohrálo při pátku o 7:30 tady na Fajnu.
1: Dámy a pánové, je tady bizár dne.
2: Bizár dne.
3: Bizár dne. Fajn.
1: A s tímhle jsme nikdo nepočítali. Po tom, co youtuber tady řeší kauzu tahání peněz dětí, máme tu další perličku. Youtuber Fizi otevřel vlastní zábavní park.
0: Ne.
1: A.K.A. Fizzyland.
0: Ne.
1: A na rozdíl od tadyho táboru, který údajně stojí za nic, respektive stojí hodně, tak tenhle ten Fizzyonový park vypadá, že by se to tam ty děti mohly i užít. Co děti? Wendy, kdy jedeme?
0: Hele, já začínám mít takový cítění jako Fiky, už pojedeme spolu do Fizzylandu.
4: Ne.
0: Jela bych už tuhle sobotu.
1: Ne, ale víš, jak v Disneylandu chodí takový ty převlíklí jako maskoti třeba za Mickey Mouse.
0: No.
1: Já doufám, že tam bude Borísek. Jakože fotku s Borískem musím mít.
0: Kdo by nevěděl, Borísek je taková kočička, kterou Fizzy má. Je to kočička,
1: jo,
0: ne?
1: Jo, je to kočourek.
0: A je to jako plyžák právě.
1: A co jako Borísek? Doufám, že tam bude Humy jako.
0: No bez Humyho tam já nejedu.
1: Kámo, Humy to celý tahá.
0: Humy je jako, já ho miluju, na já tom... ho tajně miluju. Humy, jestli tohle posloucháš, vezmi si mě.
1: Na to. Ale jako, že bude mít Fizzy svůj vlastní zábavný park předtím, než my budeme zábavní, tak to jsem nečekal.
0: A víš co, ještě před GTAčkem.
1: Hej, ale já jsem koukal, že ten vstup stojí 159 korun.
0: Jenom?
1: Wendy, ty jsi dneska vyhrála tisícovku ode mě, že mě pozveš.
0: Já se to musím rozmyslet ještě.
1: Ach jo.

Takhle. Dámy a pánové, pokud jste nám teď vůbec nerozuměli, don't worry. Morning Boost.

0: Dnes naštěstí není pondělí a tohle to naštěstí není Fizzy a jeho zombie planeta. Disco Lines, ty našich No Broke Boys na fajnu. 7 hodin 39 minut, my pokračujeme dál a za chvilku.
1: Za chvilku něco, co nemůže při pátku chybět, co nemůže chybět snad ani jeden den v éteru fajnu. A to je Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat pro lepší ráno.
0: Jaká songa, nebo jaký, tvoje songa, to už se neříká. Jaká písnička, to už se taky neříká, ne? Jak to mám říct?
1: Jaký banger.
0: To se taky už neříká. No, prostě, jakou melodii, jaká melodie nesmí chybět pro život? Je tohle. Giant Rooks, say Want It Back. A když jsme u toho, tak za malou chvilku koukneme na jistý doporučení, který by takhle při pátku taky nemělo chybět. Doporučení, který by snad ani v životě nikomu nemělo chybět. Morning Boost. Fajn.
2: Haló, to je mobilní servis?
3: Ano, prosím.
2: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
3: Ano. Všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
2: No tak já jedu k vám.
3: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
4: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
7: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
10: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
11: Potřebujete dětské kolo?
12: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
11: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
12: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
11: Raskal
12: a Bíny.
11: A teď navíc se slevou 30%.
12: Happysport.cz.
13: A za dny jsou tady... A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: My name is Somber.
15: What up, it's Kehlani.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Back to the hits.
18: Right, babe.
19: Fine.

0: Krásný páteční ráno s Fajnem, tohle to byli Giant Rooks, jejich Want It Back, 9 minut před 8 hodinou.
1: Možná si říkáte, jak je možný, že se někteří lidi dožijou fakt jako vysokého věku a většinou máme, když už to je nad stovku, tak máme takovou super tendenci lidskou se těch lidí ptát, jak k tomu vlastně došli, jak to, že tak dlouho žijí, nebo jako co pro to udělali. Tak máme pro vás takový doporučení, nejenom pro pátek, ale vlastně pro život.
2: Pro život.
1: Jedna žena, která má už 106 let, řekla, že její tajemství pro dlouhý život byla čokoláda a party.
0: Nice, tak proto vždycky všichni chtějí na narosky party. Teď to dává smysl a proto vždycky dostaneš na narosky čokoládu. Teď to dává smysl. Jako takhle, moje babička říká, že s poctivostí nejdál dojdeš. Jako poctivě jíst čokoládu a poctivě klid, to nám podle mě vůbec nikomu nevadí.
1: Možná ani neuškodí zimně.
0: Asi ne.
1: Jenom potom ta peněženka si bude
0: Malinko. Ale tak zase, když to dostaneš na ty narosky, jako dárek, je to fajn. Hele, tak tímhle se pojďme asi dneska všichni řídit, poctivě jíst čokoládu, poctivě dávat nějakou party. No, ještě mě napadá jedna věc. Jednou jsem měl v tramvaji a tam se stala taková situace. Byla tam taková babička a ona říkala jako takovýmu klukovi. Ona ho teda jako bouchla holí, když jí chtěl pustit sednout, ona si chtěla jenom bouchnout holí, ale řekla, staří lidé by se měli poslouchat. Tak se tím pojďme řídit.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: socials.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Dva bratři z Opavy podle policie téměř 20 let předstírali mentální postižení, aby pobírali invalidní důchody a další dávky. Stát tak podle vyšetřovatelů připravili o zhruba 11 milionů korun. Do případu je zapojených celkem 5 členů rodiny a hrozí jim až 8 let vězení. New Orleans je prvním velkým americkým městem, kde část hovorů na linku 911 vyřizuje umělá inteligence. Pomáhá hlavně s méně naléhavými a duplicitními voláními, zatímco vážní případy dál řeší ličtí operátoři. Kritici ale upozorňují, že AI může špatně pochopit vystrašeného nebo potají mluvícího člověka. Dwayne Johnson se vrací ke country a soulu, které poslouchal už jako dítě. Jeho nová skladba Your Dad je podle něj jeho dosud nejosobnější skladba, kterou má. A taky ji věnoval svým dcerám.
3: Fajn. Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
4: Pozor si dejte u obce Velká Dobrá, okres Kladno, před sjezdem na dálnici, tady je nehoda motorky a osobáku, na místě jedou záchranné složky. Bacha taky v Prostějově, v ulici Průmyslová, u benzínky Orlen, tady se srazily dva osobáky a probíhá zde vyšetřování nehody. A velký špatný na silnici 198 u obce Bochov, okres Karlovy Vary, tady pro změnu srážka osobáku a traktoru. Tolik dopravě, jezděte opatrně, teď už Morning Boost.

0: Krásné dobré ráno všem. Je tady 8. hodina. Startuje úplně poslední společná hodina Morning Boostu pro tenhle ten týden. Wendy, víš, co je dneska za den?
1: Co je za den?
0: Pátek. A víš, co to znamená?
1: Že bude víkend.
0: Taky. A ještě něco.
1: Co to znamená?
0: Novou
1: hudbu.
0: Ano.
1: Oh, moje bože.
0: A na tu novou hudbu se tady za malý okamžik podíváme. Tak u toho buďte, leďte to dál. A před náma Zara Larson nebo teď už James Hype. Jdem na to.

0: Zarellers, její Lash Life, při pátku 8 minut po 8, dáváte si fajn.
1: Dámy a pánové, jistý člověk, jistý interpret brzo vydá album.
0: No, brzo. Bude to 22. listopadu.
1: OK.
0: Takže okay. Zase tak brzo to nebude, ale oznámil, že ho vydá.
1: No. My tady máme takovou teď menší hádanku, o koho se jedná, nebudeme vám to ještě hned teď prozrazovat, ale pokud budete náhodou vědět, tak 724634634 vaší odpověď nám napište a schválně, kolik lidí ví, o kom mluvíme. Bendy, poprosím tě o první vodítko.
0: Je plešatý.
1: Je ze zahraničí.
0: Minimálně každý z vás i z nás zná alespoň jednu písničku. Nemusí naspamět, ale melodii tam máte 100%.
1: No a za poslední rok byl v České republice dvakrát. O koho se jedná? 724634634.

0: Robin Schulz, Sigala, Zoe Weiss, jejich AM 2 PM. Krásné dobré páteční ráno s Fajnem, 17 minut po 8 hodině.
1: A my hádáme jednoho interpreta. Já jenom musím napravit svoji chybu. Nevíde, on totiž řekl, že vydá album, bude se to jmenovat skvěle, to vám za chvilku prozradíme. Nebude to 22. listopadu, ale 8. října. Já jsem si jenom prohodila datumy. On 22. listopadu dojede znova do Česka.
0: Je to tak. My jsme dali takový menší vodítka, o koho by se mohlo jednat, kdo by mohl vydávat to nové album. Schválně, máme někoho na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal?
2: Dobré ráno, Lucie a Anet.
0: Ahoj holky.
1: Ahoj holky.
0: Vy byste věděli, o koho se jedná?
2: Anet říká, že je to Pitbull.
0: Anet říká, že je to Pitbull. Co ty? Co ty říkáš?
2: Já si to myslím taky.
0: Taky si to myslíš, jo?
1: No. Na kamarádku, jo? Jako kdyby skočila z okna, skočíš taky.
2: přesně.
0: Tak to, skvělý kamarádky. No, my můžeme říct jedině, že máte pravdu.
2: Jupi!
0: Je to tak.
2: Jo.
1: Je to Pitbull.
0: Sice nic nevyhráváte, ale aspoň dobrý pocit.
2: Přesně.
0: No tak jo, holky, mějte se a díky za telefonát. Zatím.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Čau. No, je to tak, je to Pitbull. Pitbull vydá nový album. Bude se to jmenovat Bitcoin.
1: Bitcoin.
0: Myslíš, Bitcoin. Že k tomu vyjde i fakt jako ten coin, jako že to budeš moc jako
1: jo, já si myslím, že to bude mít jako merch, no.
0: No, tak hustý. No a co víc, on prej zas přijede. Hmm? Zas tady bude, on už z toho dělal mé holubník tady z té Prahy.
1: Ale nám to nikomu nevadí.
0: Nebo se nám to nevadí.
1: A holkám určitě taky ne.
0: Holkám určitě taky ne. A rozhodně to nevadí ani našemu playlistu. Don't stop the party. Za malý okamžik, že ho tady dáme, Pitbull jeho Don't Stop the Party. A budeme se těšit 8. října na Bitcoin. Tak ještě ráno. Morning Boost.
3: Fajn. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
4: Nebe celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: I takhle může znít pátek, jako beautiful life, jako prostě skvělý život, Fast Boy. Vy si dáváte fajn, no a při pátku může znít i třeba nová hudba.
1: Je to tak, je pátek, to znamená, že se musíme podívat na nějakou tu novou hudbu, fakt jako musíme, a já bych jenom rád řekl a upozornil, že dneska to není žádná moc velká hitparáda. My jsme si to z Vendy už jako poslechli, jako převelicí odborníci na hudbu můžeme s čistým svědomím říct, že dneska je to takový unavený. Žádnej jako velký banger, nic, co by jako očekával, že bude v hitparádách.
0: Je to tak.
1: Konec konců, pojďme se o tom přesvědčit.
0: My tím samozřejmě nezhazujeme to, že to nemůže být super písnička. Jenom to prostě nebude něco, co budeme tady hrát, ale může to být ve vašich playlistech.
1: Já si myslím, že to je tím, že tohle je velmi unavený a ono je jakoby léto a podle mě bychom jako očekávali, že bude něco jako...
0: Je to tak, no.
1: Něco svěžnějšího. Konec konců, ale pokud se vám tohle líbí, tak tohle je Ira Star, Zane a jejich novinka Heaven Baby. Za mě tenhle song rozhodně Heaven není. Každopádně, pojďme dál.
0: Tohle je Troy Sivan. Sivan, jo, je to. Vidím ani. She's the best.
1: Tak, she možná ano, tenhle song ne.
0: Ne, není špatný, ale není to vončo, no.
1: Není best. Není, to je jedno. Ale pokud zase říkám, pokud se někomu líbí, proč ne? Proti gustu? Ale tohle by šlo, tohle by šlo.
0: Tohle je za mě jako z těch tří nejlepší.
1: Je to tak. Zerb, Kilic, jejich Fade It Až. Tyhle songy všechny najdete na Spotify nebo Apple Music. A rozhodně ne tady u nás v playlistu. Hezký ráno. Morning.

0: tohle je song, který si pustí naše přítelkyně či manželka po tom, co přijde po celý dní domů a zjistí, že jsme nevyndali pračku, neuklidili ani neumyli nádobí. Aleš Adixony, The Boy Does Nothing, na fajnu, 5:03 na 9. Pokračujeme dál za chvilku.
1: Pokračujeme v jízdě. Miles Smith, Neil Horan, Drive Safe.
0: V bezpečný jízdě. A k tomu nám pomůže song, který si naopak pustíme většina z nás, protože se v tom samozřejmě většina z nás najde. Já mám účty, já musím pracovat every day. Lunch Money Lewis, Bills, na fajnu. Za malou chvilku na fajnu, taky Music Boost a Andrea Kaučka. Morning Boost,
2: fajn. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín, kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. Acema už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
13: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
15: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.

0: Lunch Money Lewis, jejich Bills na fajnu, 8 minut před 9 hodinou, dámy a pánové, znamená to jedno jediné. Páteční Morning Boost je u pátečního konce. A vlastně pro tenhle ten týden úplně u konce. Zase jsme to zvládli, zase jsme to dotáhli do konce. Wendy, co tě dneska bavilo?
1: Úplně všechno.
0: Úplně všechno?
1: Úplně všechno.
0: A jedna věc ještě, jako, která byla nad všechno?
1: Nebyla.
0: Nebyla. Chceš vědět, co bavilo mě?
1: Ne, ne, tak co tě bavilo? Co tě bavilo, Fiky?
0: To jak mi AI řekla, že, nebo jak jsem zjistil, že AI by mi pomohla, kdyby se ke mně někdo vloupal.
1: To ti fakt pomohlo, Fič.
0: Já jsem čekal, že řekneš to, jak jsi vyhrála 1000 korun.
1: S tím jsem počítala už.
0: Ty v létě vezmu snad. Dámy a pánové, mějte se krásně, užijte si zbytek dne, užijte si víkend a v pondělí jsme tu jako na koni. Tak čekíš.
1: Ahoj.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
1: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
3: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
4: Matracezahubičku.cz.
5: Franto, kde jsou ty maliny?
6: Zavakuovaný. A kde je můj bůček?
5: Taky zavakuovaný.
2: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
11: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
12: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
13: Dneska bude celý den většinou jasno, žádný srážky nejsou předpokládaný, ani žádná bouřka, prostě nic, víte taky nic moc, nejvyšší teploty 27, maximálně 32 stupňů Celsia. No jo, horko je tady zpátky, musíme to nějak smáknout.
14: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
15: To jen se zeptej, tatínka.
16: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
17: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
18: Jsme online.
19: Online. Jsme na DAB+.
18: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
13: Máme přesně jednu minutu po 9. hodině, no a tu odstartujeme s Míšou.
20: Na Slovensku se řeší případ gay páru, kterému úřady neuznaly manželství uzavřené v zahraničí. Dvojice se proto obrátila na soud a tvrdí, že Slovensko tím může porušovat evropské právo. Soud teď bude řešit, jestli má Slovensko povinnost takové manželství uznat. Čechů, kteří se dožijí 100 let, rychle přibývá. V červnu jich v Česku žilo rekordních 1186, což je dvojnásobek oproti situaci před 10 lety. Podle odborníků zatím stojí lepší zdravotní péče a zdravější životní styl. V roce 2075 by u nás mohlo žít skoro 29 000 stoletých lidí. Instagram po 10 letech upravuje svou slovní značku. Nové logo má být modernější a výraznější a zapadá do celkového refreshu vizuální identity platformy. Samostatná ikonická ikona Instagramu se ale nemění.
18: Fajn. Music Boost.

ráno, dobrý den, je tady konečně náš milovaný a hlavně zasloužený pátek. Já vám přeju hezký start dnešního dopoledne, startuje Music Boost a s ním i pět songů na rozjezd. Loje, taky Portugal Man, nebo třeba Gracie Embrams, no a právě teď James Young i jeho Infinity. Tak jo, pojďme na to, pohodlně se usaďte a jdem to rozjet.

0: Dnešní Gimme 5 na Fajnu uzavírá Grace Abrams, její That's So True. Dnešní Music Boost, který poprvé snad nikomu nepatří. Každý den prostě někomu nebo něčemu patří. Já nevím, jsou různý takový ty dny. Den bez kalhot, den děravejch kalhot, den barevných kalhot. Všechny možný světový a mezinárodní dny. Já musím říct, že vlastně dřív jsme to vůbec neřešili, ale dneska asi díky těm sociálním sítím všude možně prostě vždycky slyšíme, třeba nevím, dneska je den sester a máme pocit, že se tím musíme nějak jakoby řídit, jo. Různě přejeme těm daným osobám mezinárodní dny a někdy to slavíme, někdy vlastně to neřešíme, ale vlastně je toho už moc. Tak a jenom, že dneska nemáme nic. Dneska není ani jeden světový, ani jeden mezinárodní den ničeho, nikoho, prostě nemusíme nic řešit, nikomu posílat různý příspěvky, jakože ahoj kámoško, tady tě posílám prostě smálíka, protože dneska je den kamarádek, jo, prostě asi to některý z nás jako řešíte a znáte to, takže dneska si můžete odpočinout, dnešek patří totiž nám všem. A vlastně nikomu. A to je podle mě úplně ten nejlepší pátek. Za chvilku. Za mě totální letní hit tohoto roku. American Girls, Harry Styles. A taky Sabrina Carpenter, její Manchild, neboli Mamánek. Jo, tak tyhle dvě pecky za chvilku. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
3: Bruno Mars here, literally, I'm returning for a concert.
4: Hi, I'm Gracie DeBons.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Hi, we're Blackpink.
3: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
4: Fajn. Vždycky
1: lístky na nejlepší koncerty.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
9: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK, víc než si myslíte.

0: 99,90. Avanti lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90 a Proud obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90 až do 18. srpna. Kaufland.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
3: Jedno léto, jedno místo.
4: Duplex.
3: Nervo, Tiesto a Lost Frequencies míří do pražského Duplexu. Nenechte si ujít největší klubové události tohoto léta.
4: Duplex.
3: Zajistěte si vstupenky včas na Duplex.cz.
5: Těžký ráno. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako Já jsem André.
6: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
9: Music. Fine.

0: Sunshine, tohle jsou One Republic na Fajnu. Tak co? Jste pověrčiví? Jako podle mě jsme mega velký národ pověrčivců. Možná i takových, jako jsem já, že víte vlastně, že se nic špatného nestane, ale radši ten konkrétní zvyk uděláte, protože kdyby náhodou, že jo. Prý to dokonce souvisí s tím, jak funguje náš mozek, že když se ocitáme v nějaký jako nejistotě, nebo máme pocit, že jsme pod nějakým tlakem, tak máme jako přirozenou potřebu hledat souvislosti vlastně i tam, kde ve skutečnosti nejsou. Já si teda myslím, že to spíš jako z generace na generace prostě dědíme, že to už jako děti okoukáváme prostě po svých rodičů a pak to prostě děláme dál a dál. A někdy ani nevíme proč. Hele, vlastně asi klasika, ne? Třeba klepání na dřevo, aby se nic špatného nestalo, že jo, prostě. Já nevím, znáte to určitě takový to, ne, musíme zaklepat, zaklepej, zaklepej, jo, a všichni zaklepejte. Nebo třeba černá kočka přes cestu. Prostě to přináší smůlu. Tomu můžete i nemusíte věřit, ale prostě to přináší smůlu. Nebo když někdo vysype třeba sůl, to znamená na třeba nějakou hádku nebo neštěstí, že jo? Rozbitý zrcadlo, držení si palců a podobně a podobně. 724634634. Jak moc jste pověrčiví? Co přesně a co konkrétního děláte? Klepete na dveře, na dřevo, na co klepete, nebo neklepete? Nebo se na to vždycky umíte vykašlat? Dejte nám vědět.
1: Check out my song, I love it, I love it, I love it. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: Co mobile, tohle byla Eva Farná, 3:45 na Fajnu. No a my jsme zjistili, jak moc pověrčivý jste. Co všechno děláte nebo neděláte? Radka píše, že si myslela, že není pověrčivá, než ji minulý týden vletěl ptáček do domu, což vlastně přináší neštěstí, že jo? A ona se z toho ještě dneska cítí blbě. No, ptáček do domu není vždycky to nejlepší rozhodnutí. Klepání na dřevo, to píšete všichni, to těch zpráv je tu několik. Ano, to je něco, co asi děláme všichni, nebo dokonce na zuby píšete. Je pravda, že už jsem to taky na někom viděla, že když nemáte kolem sebe dřevo, tak zaklepete prostě na zuby. Asi i to se počítá. Jarda napsal, že když mu píská v uších, tak věří tomu, že o něm druzí mluví. Musím říct, že tohle taky já dodržuju a dokonce takový fígl, taková vychytávka, jo. Když kolem sebe ještě někoho máte, když vám začne pískat v uchu, tak se toho konkrétního člověka zeptáte, hádej, v jakém uchu mi píská. Když ten člověk uhádne to správně pískající ucho, tak to znamená, že o vás druzí mluví v pozitivním duchu. A naopak, když on netrefí to ucho, tak vás prostě jednoduše někdo pomlouvá. Jo, takhle s tím uchem to ještě je. Co jsem prosím vás nevěděla, to napsala Janča, že když jí svědí, prosím vás, levá dlaň. To jsem si musela dokonce i prostě tady vygooglit, co to prostě je. Když vás svědí levá ruka, tak se vlastně věří tomu, že člověk dostane v následujících dnech od někoho peníze. A naopak, když vás svědí pravá, tak to znamená, že někomu budete muset peníze dát. Tak vidíte, co všechno my prostě děláme a já ještě dokonce tady opravdu v těch zprávách jako čtu různý věci, které já jsem nikdy nedělala a vůbec jsem o nich nevěděla. Třeba darovat nůž. Jako věděli jste, že když někomu darujete nůž, tak to jako může mezi vámi a tomu, komu to dáváte, znamenat jako nějaký rozkol nebo přerušení vztahu? Zajímavý. Music Boost.
1: Servis?
2: Ano, prosím.
1: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
1: No tak já jedu k vám.
2: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
9: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

Taylor Swift i Elizabeth Taylor, krátce před 10. na Fajnu. Prosím vás, já bych od těch pověrčivých věcí chtěla jít už jako i pryč, jo, ale vy mi píšete věci, no já to poprvé v životě snad jako vidím. To, že přeběhne černá kočka přes cestu, to chápu. To, že máme zaklepat na dřevo, to taky chápu, to všechno znám, jo, vymetat smetí a podobně, vletí ptáček do domu. Ale že máme třeba jako mladé děvčata házet botou přes rameno, to je dokonce hodně stará pověra, podle který prý poznáte, jestli se máte vdávat. Protože podle jako směru té špičky té boty, podle toho, jak ta bota prostě dopadne. To, co jste mi vyrazili úplně dech, tak to byl Pavel, který mi napsal, že si večer nestříhá nehty, protože to přináší smůlu. Prosím vás, musela jsem si to vygooglit, jestli to existuje jako pověra, a ano, existuje to, že si nesmíte stříhat nehty večer, a to si je máme jako stříhat kdy? Jako odpoledne v práci? No nevím, to možná nepřinese smůlu, ale je to fakt jako mega divný. A co jsem taky nevěděla, přiznám se, je, že přináší smůlu to, když projdete pod žebříkem. To znamená, když někde opravdu stojí třeba ve stodole někde žebřík a vy pod něj jako projdete, tak to je taky špatný. Ježíš Maria, kolik toho všechno ještě nevíme, co všechno neznáme, možná každý den děláme všechno pro to, aby se nám nedařilo. No, přečtěte si to pořádně.

0: nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fajn parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fajn parku v Chlumci nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn park nudu zahání.
3: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více informací v restauracích KFC.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
0: Dobrá hudba.
1: Divný internet.
0: Jsme u obojího.

0: Dneška celý den jasno, žádný mráček, žádná kapka nepadne a 27 až 31 stupňů Celsia.
1: Fajn. Fajn rádio. Fajn rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia.cz.
2: V českém se šíří podvodní SMSky, který se tváří jako zprávy od bank. Odkaz v nich ale vede na falešný web, kde se kyberšmejdi snaží získat přihlašovací údaje přímo k účtu nebo rovnou ty peníze. Pokud vám přijde zpráva o údajným problému s účtem, na odkaz neklikejte a vše si ověřte ve vaší bankovní aplikaci. Už zítra se v Praze koná charitativní festival od společnosti Kapka naděje. Návštěvníky čeká široký program, například yoga, tanec, meditace, koncerty nebo třeba přednášky a program je celkově zaměřený na psychickou pohodu a odpočinek. Výtěžek ze vstupného navíc pomůže s renovací dětské herny na psychiatrii v Bohnicích. Vstupenky si můžete už teď koupit na ticketportal.cz. Kanadský kino nedostalo oficiální plakát k novému Spider-Manovi. Zaměstnanec proto vzal situaci do vlastních rukou a plakát jednoduše nakreslil sám. Jeho improvizovaný výtvor teď baví fanoušky na sociálních sítích.
0: Fajn. Opatrně na silnicích v Písku se bouralo, a to v ulici Budějovická, tak opatrně, stejně tak jako v Jablunci nad Nisou, nehoda hlášena v ulici v Luzích. Bouralo se taky v Praze, a to v ulici Poděbradská, tak i tady opatrně.
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz
1: Music Boost.

desátou hodinou Music Boost samozřejmě pokračuje. Němci hlásí nějaký novinky, o kterých si za chvilku povíme, taky dáme lubriku, no a podíváme se třeba na dobrý marketingový tah, který se vás možná týká víc, než si myslíte. Ale teď nejdřív ty songy Rugale, Lady Gaga, anebo právě teď Kellyn a Stein 27. Music Boost. Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

No a co, vám ten Alzabox šel otevřít? Možná taky dneska ještě nemůžete otevřít svůj box, svoji zásilku. Prosím vás, není to proto, že jste zapomněli heslo nebo že ho máte špatný. Možná jste jenom nakoupili až moc výhodně. Alza kvůli chybně nastaveným slevám teď storovala některé objednávky, ale dokonce i ty, které dorazily už do boxu. Stalo se prostě to, že byly Alza dny, lidi nakupovali a prostě tam byla nějak špatně nastavená cena a lidi kupovali teda vlastně pod cenou. To znamená, teď ty zásilky některé prostě nejdou otevřít. Samozřejmě firma všechno přiznala, šlo o chybu systému a zákazníkům se budou vracet peníze, jo? Já jenom, že jestli to byla chyba, tak jestli to byla chyba tak velká, ale jestli to byl marketing, tak možná až podezřele povedený. Protože pokud se podíváme třeba do minulosti, třeba na jiný značky, třeba i na IKEA a podobně, tak oni občas taky pracují s takovýma řízenýma únikama produktů, který vypadají jako chyba nebo třeba jako předčasně zveřejněný informace. Dělá to i Netflix. No ale přitom je to jenom jako, pojďte sem lidi. Vlastně, jestli to byla chyba, nebo to byl marketing, je to vlastně jedno, ale bylo to povedený. Tohle už je taky povedený Tennis Swims, jeho Mr. Know It All.

0: Kungs, Never Going Home. To si možná někteří z nás budeme dneska v pátek večer, až půjdeme místo domů někam jinam zpívat. Tohle je dnešní Music Plus na Fajnu. Já musím říct, že za chvilku ten playlist, ty songy, které jsou tady připravený, mi udělali mega radost. Bude tady třeba Chemical Brothers, jejich Go, taky Ray, Where Is My Husband. A hlavně se můžete těšit na tohle. Tohle je Avicii, Hey Brother. Asi všichni známe tenhle single z roku 2013. Možná si taky vybavíte úplně ten celný videoklip, který je zasazený do prostředí amerického venkova. Jsou to prostě dva bráchové. Je to tam docela smutný, protože ten život je jejich ovlivní válka. Je to silný videoklip, silný song. A hlavně si troufám říct, že jsme ho všichni dlouho neslyšeli. Jo, tak za chvilku se nám to všem povede. Leďte fajn.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Zažijte výlet do Druhohor, projeďte se v safari autech, objevte obří hmyzákov a hromadu dalších unikátních atrakcí v ceně jedné vstupenky. Kde? No přeci ve Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
2: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
3: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
2: Více na světrovnátek.cz. Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
10: Matracezahubičku.cz.
11: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
12: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
11: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
12: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
11: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
13: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
14: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Sex na festivalu? Jo, proč ne? Je to ideální kombinace špíny, potu a euforie. No jenom někdy nevíš, jestli křičí kvůli tobě, nebo kvůli DJskému setu odvedle.
1: We got that hit. Fajn.

0: Dnešní dopoledne na Fajnu dohrál právě Damiano David. No a za chvilku taková menší ochutnávka. Potřebujeme to tady trošku rozproudit. Je pátek, že jo? Co nejdřív chceme být z práce prostě doma nebo rozjet zase nějaký jiný víkendový prostě režim, nějaký plány, dovolenou, já nevím, cokoliv vás čeká. Pomůže nám Lush Life, to je song od Zary Larson. Takže přeju dobrou náladu a leďte fajn. Music Boost.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
7: Levels.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.

Lush Life, tohle je Zara Larsson, tohle taky dnešní dopolední Music Boost na Fajnu. No u nás si pivísko můžete dát v 18 letech, no ale ne všude to mají stejně. To už asi víme, že takový Německo třeba má výjimku, že pokud máte vedle sebe rodiče a je vám třeba pouhých 14-15 let, tak si prostě to pivko nebo to víno prostě dát můžete. I tomuhle je prosím vás asi konec. Německá vláda teď nově schválila návrh, který by měl přesně tuhle výjimku zrušit, takže uvidíme, jestli to Němci doklepnou. Nově by pivo a víno teda normálně měla hranice v Německu 16 let a tvrdý alkohol 18 let, stejně jako u nás. Já si jako osobně myslím, asi budete se mnou souhlasit, že čím déle, tím lépe, že jo. Taková Amerika má hranici 21 let, Japonci jsou hned za ní, ty mají hranici 20 let, no a pak jsou všichni jako my prostě 18 let alkohol. Já bych tu hranici takhle, jako budu upřímná, když mi by teď bylo 15, tak bych řekla, ne, jsem v pohodě s hranicí od 18, ale teď, jak je mi trošku víc, tak jsem klidně pro hranici 21, klidně 25, ale proč? Proč? Já bych klidně byla jako Amerika. Co si o tom myslíte? Tohle je Fajn.

0: Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Datart pořádá Maxi výprodej.
1: Cože? Maxi výprodej?
0: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
0: Nový tracky.

0: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Dneska by nás měla čekat celý den jasná obloha a teploty 27, maximálně 32 stupňů Celsia.

0: Doj fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz.
1: Dvě minutky po 11. hodině si na fajnou dáme s Míšou.
2: Dva bratři z Opavy podle policie téměř 20 let předstírali mentální postižení, aby pobírali invalidní důchody a další dávky. Stát tak podle vyšetřovatelů připravili o zhruba 11 milionů korun. Do případu je zapojených celkem 5 členů rodiny a hrozí jim až 8 let vězení. New Orleans je prvním velkým americkým městem, kde část hovorů na linku 911 vyřizuje umělá inteligence. Pomáhá hlavně s méně naléhavými a duplicitními voláními, zatímco vážní případy dál řeší ličtí operátoři. Kritici ale upozorňují, že AI může špatně pochopit vystrašeného nebo potají mluvícího člověka. Dwayne Johnson se vrací ke country a soulu, které poslouchal už jako dítě. Jeho nová skladba Your Dad je podle něj jeho dosud nejosobnější skladba, kterou má. A taky ji věnoval svým dcerám.
0: Fine. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1. Fine.
1: Abychom měli za sebou páteční dopoledne a abychom mohli říct, že jsme to zvládli, no tak to nejdřív musíme zvládnout, jo, to je logický. Ještě jedna hodina, 60 minut, já vím, že to zní jako by moc, ale nebojte se, je to málo, to nějak půjde, to nějak dáme, tohle je Music Boost, show plná hudby a taky docela dobrých zajímavostí, leďte fajn.
0: Music Boost.
1: A dávejte si tyhle super songy, Fastboy, taky Topic, I Forget You.

Dáváte si dnešní páteční Music Boost, tohle jsou Temper City, Self Aware. Pokud jste, prosím vás, dlouho neudělali něco dobrýho, nějaký dobrý skutek a chtěli byste si napravit karmu, já mám pro vás menší tip. Pražský nemocnice hlásí kritický stav, který se týká nedostatku krve, a to prosím vás především skupin A a nula. A to jak v pozitivní, tak v negativní variantě. Přes tohle léto se prostě tak nějak jako stalo, že toho hodně chybí a víte jak, jo? Nikdy nevíte, kdy je sami budete potřebovat. Takže pojďme udělat něco, co má smysl. Pojďte si tuhle informaci ode mě prostě vzít, zapsat do hlaviček a třeba jeden z vás prostě odhodlanej prostě nakráčit do nemocnice a udělá něco dobrýho a jeho karma bude splacená. Teď už ale novinka od Harryho Stylese, jeho Dance No More. A jo, pojďme ten song teda věnovat všem, kteří se prostě odhodláte a rozhodnete se, že tu krev budete darovat. Tak jo, pro vás jeden Harry.

0: Na fajnu dohrávají Robin Schulz, Silil, Sam Martin. Dáváte si dnešní Music Boost? Prosím vás, asi všichni známe takovou tu situaci, jak vejdete do autobusu, starší paní vejde taky a nikdo ji nechce pustit si sednout. Ani ty mladý kluci na 40. Taková ta situace, kdy se hanbou chcete propadnout za druhý lidi, ale prostě jak to udělat, jo? Napadá vás, jak tohle zlepšit, co udělat, vyrobit, zařídit, aby se tohle prostě nedělo? Já vám prozradím, že v Miláně nad tím už vyzráli. Já vám za malý moment prozradím, jak, ale vy můžete na 724 634 634 tipovat. Dominic Fike, jo, White Keys. Tak třeba tohle máte k tomu přemýšlení na touhle pekernou situaci. Nebude chybět ani nějaká romantika Adoria, skvělej Clock Clock. Na fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop. Stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Za

0: Žik. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
3: Že nic neřešíš.
2: Přesně.
3: Proto jsme vybrali Auto ESA.
2: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: Country, Love Me Not, to je song, který nám dohrává minutu po půl dvanáctý. Samozřejmě na Fajnu. V Miláně jsou o krok napřed. Vymysleli tam, jak vyřešit ty situace, se kterými bojujeme úplně všichni. A to jsou ty situace, jako pouštět starší a těhotný si v MHDčku sednout. Já vím, že je to prosím vás hlavně otázka toho, jak slušně jsme vychovaní a taky jakou máme emoční inteligenci, jo. Ale v Miláně, v metru, teď nově chodí fejkovej Batman. Prostě týpek převlečený za Batmana. Já vím, že se jako všichni rozumí tomu, že je to jenom jako kostým, ale i přesto, že je to jenom kostým, se podle průzkumu až o 70% zlepšila šance na to, že tam někoho pouští sednout. Možná bychom měli toho Batmana jako využívat a nejenom v MHDčku. Kam všude bychom, prosím vás, ho měli dát? Co myslíte? Před kluby, před školy, možná do taxíku, já nevím, kde jsou všude takové ty situace, kdyby mohlo být nějaký nebezpečí. 724634634. Pojďme fejkovýho Batmana prostě někam nasadit. Možná se tady taky nabízí ta otázka k zamyšlení toho, jestli třeba by policisté u nás neměli být jako v přebleku. V přebleku toho Batmana, nebo Spidermana, nebo jakýkoliv superhrdina. Třeba by to mělo úplně jiný efekt. Fajn.
1: Ani nezasloužíš, stejně ji dostaneš. Music Boost s Andreou.

0: Warren, jeho Passenger, to je skvělý song. A proto jsme se ho na fajnu právě dali. Pouštět si sednout v MHD starší lidi vyřešili v Miláně, tak jak jsme si říkali, že tam prostě chodí fejkovej Batman a opravdu to funguje. A já jsem úplně ráda, že jsme se přes zprávy, přes studiový telefon společně domluvili na tom, že vlastně navrhujeme, aby policisté v České republice byli všichni převlečení za Batmany. Všichni si myslíme, že to bude dobrý. Jen si to představte prostě, jak vás zastaví ta policejní hlídka a prostě ten Batman s tím Spider-Manem. Tak doklady prosím, jo? David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, jejich Gone, Gone, Gone. A za chvilkou nás taky čeká Tate McRae, její You Broke Me First. Pro všechny policisty, pro všechny Batmany, Spidermany a pro všechny hrdiny, kteří jsou tak slušně vychovaní, že pouští, ano, těhotné ženy a starší lidi si v MHDčku sednout. Já vím, že si říkáte někteří z vás, co jste v pořádku, že to je jako přece jako normální. Jako normální to je, ale málo kdo to dělá. Music Boost.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
2: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.

Když se s partnerem nehádáte vůbec, tak to není známka šťastného vztahu. Já musím říct, že mám docela strach z toho, že jako společnost se za chvilku začneme řídit tím, co si čteme na internetu, protože jeden den tady máte článek typu hádky ve vztahu jsou špatné. Druhý den si přečtete hádky jsou špatně jen do dvou hádek týdně. A teď si můžete dokonce přečíst i to, že žádná hádka rovná se taky problém. Já nevím, za chvilku asi nebude stačit mít ve vztahu city, budeme muset mít nějaký předplatný nějakého psychologického serveru a každý večer si budeme kontrolovat, jestli se hádáme správně. Takže prosím vás, pojďme se na to vyprdnout. Pojďme nečíst úplně všechno, co na nás skáče a pojďme prostě být tak nějak jako normální. Nakonec totiž budete moct pak sedět s partnerem na gauči. Všechno bude vlastně super, budete se milovat, budete šťastný, ale jeden z vás najednou řekne, hele promiň, podle internetu je naše harmonie toxická, takže ahoj. Posloucháš Fajn.

0: Drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
1: Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Jedno léto, jedno místo.
2: Duplex.
4: Nervo, Tiesto a Lost Frequencies míří do pražského Duplexu. Nenechte si ujít největší klubové události tohoto léta.
2: Duplex.
4: Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
7: Happysport.cz.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
2: Dneska celý den, tak jako teď zrovna vidíte, celý den jasno, nejvyšší teploty 27, maximálně 32 stupňů Celsia.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Jsme online. Jsme na DAB+.
8: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: Na Slovensku se řeší případ gay páru, kterému úřady neuznaly manželství uzavřené v zahraničí. Dvojice se proto obrátila na soud a tvrdí, že Slovensko tím může porušovat evropské právo. Soud teď bude řešit, jestli má Slovensko povinnost takové manželství uznat. Čechů, kteří se dožijí 100 let, rychle přibývá. V červnu jich v Česku žilo rekordních 1186, což je dvojnásobek oproti situaci před 10 lety. Podle odborníků zatím stojí lepší zdravotní péče a zdravější životní styl. V roce 2075 by u nás mohlo žít skoro 29 000 stoletých lidí. Instagram po 10 letech upravuje svou slovní značku. Nové logo má být modernější a výraznější a zapadá do celkového refreshu vizuální identity platformy. Samostatná ikonická ikona Instagramu se ale nemění.
10: Fine. Music Boost.

0: Tak je to nejnáročnější připátku je za náma, myslím tím ráno, taky dopoledne. To znamená, že to nejlepší je před náma. Let's go, pojďme si to užít. Music Boost skáče do poslední hoďky.
1: Music Boost.

Midnight Sun, tohle je Zara Larsson, tohle je dnešní páteční dopoledne. No co dopoledne, už vlastně odpoledne na Fajnu. No a mě zajímá vaše guilty pleasure na Instagramu. Sledujete na sockách nějaký videa, který v reálu ale naopak neděláte? Nazvali bychom to možná takovým jakoby až paradoxem. Já jsem si totiž načapala včera u toho, já se přiznám, já miluju, totálně miluju koukat se na Instagramu na Reelska, ve kterých je někdo třeba v divočině a vy sledujete, jak on v té přírodě jako musí přežít, jo, jak se tam vaří prostě v tom kastrůlku to jídlo a jak prostě si tu rybu musí ulovit a jak si vyrábí prostě tu, to, na čem bude spát a jak prostě jako lidi v té přírodě přežijou. Ale kdybyste viděli mě v reálu, když jedu někam na výlet, tak já jsem přesně opak tohodle, co jako ráda sleduju, jo? Já musím mít všechno sebou, všechno třikrát, všechno zabalený, kdyby náhodou pršelo. Já jsem opravdu tak jako pintlich na tu přípravu úplně všeho, jo? Já když cestuju, tak je to opravdu příprava 14 dní předem, než někam letím.

0: tím. No ale vlastně jsem závislá na sledování videí, kde to dělají úplně naopak. To znamená 724634634. Možná je naše guilty pleasure něco, co v reálu nejsme schopni dodržet sami. Na co koukáte vy a přitom byste to doopravdy nemohli udělat.
1: Jo, bude to bolet.
2: Ale bude to znít skvěle.
1: Music Boost.
2: Fajn.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Good Neighbors, jejich Home, dohrává na fajnu 9 minutek do půl jedný odpoledne. Musím říct, že teda guilty pleasure na Instagramu, to jsem zase nahodila téma. Dala jsem se, jestli sledujete třeba na sockách nějaký videa, který vás jako fascinují, prostě to milujete, vaše guilty pleasure, ale vlastně v reálu si to nedovedete představit. Stejně jako já, jo, koukám na ty videa, jak prostě oni, ty lidi prostě dokážou přežít v přírodě a přitom já, když jedu na výlet, jo, tak žádný takový. Naše Barča, tady content manažerka, za mnou přiběhla, že slyšela ten vstup a říká, prosím tě, já ráda koukám na to, jak lidi jako jí třeba hamburgery nebo velký flákoty masa, jak to jako chroupe, jak prostě to namáčí do té omáčky. A přitom jsem vegetariánka. Lidi, tak to mi přijde jako ultra praštěný, já to miluju. Jakože prostě Barča nejí maso, ale ráda kouká na lidi, který jí maso. Ale jenom prosím vás na tom videu. Pak říkala, že kdyby to mělo být v reálu, tak prostě na ty lidi naopak nemůže koukat. A to je vlastně jakoby divný, že jsme jakoby tomu Instagramu dali takovou zvláštní váhu v našem životě. Taky vím, že někdo nesnáší prostě třeba jakoby zvuky v životě, třeba chrápání, mlaskání, prostě jakoby zvuky, ale přitom milujou ty lidi ASMR videa. ASMR videa jsou prosím vás takový ty videa naopak, které jsou jakoby vytvořený prostě zvukama. To znamená, já jsem tady a takhle šeptám, cvak, cvak, chroupání, chroupání. A to znamená lidi, kteří normálně nezvládají hlasitý zvuky v životě na Instagramu, ale tyhle hlasitý zvuky naopak žerou. Je to zajímavý, my jsme zajímaví, jsme prostě lidi, jsme divní a děláme divné věci.
1: To nejlepší z hitparád. Stream. To nejlepší z TikTok.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
10: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
11: No včera bylo pozdě.
12: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
13: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
14: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
13: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
15: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
16: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Takovej sex na festivalu, jo, proč ne? Je to ideální kombinace špíny, potů a euforie. Jenom někdy nevíš, jestli křičí kvůli tobě, nebo kvůli DJskému setu odvedle.

0: Music Boost. Music Boost. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: CZ.
1: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.

0: I love it, I love it, I love it. Poslední společný song, postarala se o něj Bella Kay. 2 minutky do 1 odpoledne. Já vám děkuju za dnešní 4 hodinky. Bylo toho dost a stačilo to. Teď pokračujte s Fajnem dál. Songy samozřejmě jsou pro vás stále připravený. Nepřestaneme jen tak hrát. Dneska tady odpoledne s váma bude Míša. Je to taková menší změna. Víte, co je prostě léto. Jezdíme na dovolenou. Kristýnka teď potřebovala na dovolenou, takže se o to postará Míša, která s váma ale pokračuje vlastně i na víkend. Takže vy můžete takhle s ní hezky plynule najet už na víkendovej režim. Jo? Mějte se fajn, užijte si sobotu tu neděli a pondělí v 9.00, se na vás zase těším. Ahoj.
1: Jo, bude to bolet. Ale bude to znít skvěle. Music Boost. Fajn.

0: Dětem místo dárku dej den ve Fajn Parku. Fajn Park, Chlumec nad Cidlinou. www.fajnpark.cz. Zábava a poznání. Fajn Park nudu zahání.
1: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
4: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: Právě teďka máme 27 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 30, to znamená, doporučuji klobouk, ideálně se hydratovat, to znamená vodu, ne alkohol. No a třeba takový SPF-ko na obličeji, to je potřeba, ne tady jenom ve 30 stupních, ale dneska dvojnásob.
7: Fajn. Netrapte se počasím. V Aquapalace Praha vládne to pravé tahické léto. Čistá voda 30 stupňů a vzduch 33. Aquapalace Praha, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Jsme online. Jsme na DAB+.
9: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
6: Hot News. Dokonce i ve 13.04 si společně dáme jedny rychlé zprávy. Českem se šíří podvodní SMSky, který se tváří jako zprávy od bank. Odkaz v nich ale vede na falešný web, kde se kyberšmejdi snaží získat přihlašovací údaje přímo k účtu nebo rovnou ty peníze. Pokud vám přijde zpráva o údajným problému s účtem, na odkaz neklikejte a vše si ověřte ve vaší bankovní aplikaci. Už zítra se v Praze koná charitativní festival od společnosti Kapka naděje. Návštěvníky čeká široký program, například yoga, tanec, meditace, koncerty nebo třeba přednášky, a program je celkově zaměřený na psychickou pohodu a odpočinek. Výtěžek ze vstupného navíc pomůže s renovací dětské herny na psychiatrii v Bohnicích. Vstupenky si můžete už teď koupit na ticketportal.cz. Kanadský kino nedostalo oficiální plakát k novému Spider-Manovi. Zaměstnanec proto vzal situaci do vlastních rukou a plakát jednoduše nakreslil sám. Jeho improvizovaný výtvor teď baví fanoušky na sociálních sítích.
10: Fajn Rádio. Fajn Rádio.
11: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
12: Yeah.
6: 5, 4, 3, 2, 1. Čau lidi, startuje dnešní warm-up na Fajnu s menší změnou. Dneska Kristýnka není, potřebovala si odpočinout. Vy to budete celý 4 hoďky s Míšou, ale nebojte, užijeme si to pořádně, se vlastně rozhejbeme na ten víkend, anebo budeme jenom odpočívat. To už záleží čistě a jenom na vás. Já vám malinko proberu ten mozek, protože přece jenom nějaké ty informace do něj dostat musíme. No ale do té doby se proberete díky našim skvělým songům. Třeba teďkon Cheerleader na Fajnu, skvělý song, nebo za chvilku Eva Farná, Perpetuum Mobile, playlisty nabitej, pojďte do toho s náma.

jedenu Eva Farnaj, Perpetuum mobile pro lepší pátek na Fajnu. A pro lepší pátek si taky musíme říct, co je dneska vůbec za den. Například je světový den ještěrů. To znamená, jestli doma uchováváte jakýkoliv ještěra, dneska mají svůj den, dejte jim krmení navíc. Já upřímně vlastně nevím, čím se přesně živí třeba ještěři, jestli to jsou krysy, myši, něco takového. Dejte jim jednu myšku navíc. Já už to radši dál nebudu komentovat, já se myší bojím, takže půjdeme radši dál. Nebo je taky Národní den odstranění tetování. Jestli jste třeba někdy mysleli, že jste udělali se svým tetováním chubu, dneska je právě ideální den, kdy si tetování nechat odstranit. Jestli ne, tak buďte v klidu a žijte se svýma životníma rozhodnutíma dál. No a taky je den finančních rozhodnutí. Takže jestli dneska, nebo takhle, jestli jste ještě nebyli nadovolený, třeba za tyhle ty prázdniny, máte možnost, utraťte peníze za skvělou dovolenou, což je samozřejmě, jak se říká podle odborníků, jedno z nejhorších finančních rozhodnutí, je lepší si to šetřit, investovat. Ano, to je pravda, ale když si potřebujete vyčistit hlavu a třeba dlouho si nevyčistili, no tak jednou se to přece nezblázní. Stejně, jako se nikdy člověk nezblázní z našeho playlistu. Teďkon už Martin Garrix Rebeat It u nás na Fajnu. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up? This is Ed Sheeran. The biggest challenge for us was to come back.

0: Přežít odpoledne na Fajnu nám pomáhá Luis Capaldi a jeho Survive. No a peníze. Obrovský téma, který řešíme absolutně všichni. No a třeba studenti ho budou muset řešit ještě mnohem víc. Ale o tom si popovídáme za chvilku. Do té doby si dáme song, který jsme už hrozně dlouho neslyšeli. Ne, opravdu o víkendu už dlouho nehrál, to znamená, že si ho musíme zase nahodit, naladit a pořádně si s ním odpoledne užít. Protože tenhle banger byl number one v žebříčcích, to znamená, že number one v našem playlistu byl a je taky. A my se ho společně dáme už za chvilku na Fajnu.
1: Co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Dětem místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
7: Nákupy v online shop.cz.
8: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
10: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
14: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
15: Yeah.

Anderson, taky skupina Rudimental nám na fajnu předvedli jejich Alibi. A ještě pořád předváděj. A my uvidíme, jak se předvedou ceny kolejí v Praze. Nebo obecně ubytování v Praze je něco, co věřím, že nikdo nechce řešit, protože ceny jsou absolutně strašný. Já sama vím, o čem mluvím, protože jsem si pronajímala několik let jenom samotný pokoj, který první stál 9, pak 10, pak 11 tisíc, no a kdybych tam byla dál, už bych se dostala plus minus na těch 12, 13. Naštěstí jsem se odstěhovala, no ale ne každý student má stejný štěstí, jako jsem měla já, protože prej v dnešní době je standard na Prahu opravdu těch 12 tisíc korun měsíčně, což dovolte mi názor, ale je to absolutní... Nemůžu být prostá do toho éteru, ale ráda bych byla. No na Brno je to prej 9,5 tisíce, ale i tak nic moc. No studenti za hold musí malinko ohnout a nejenom, že chodí do školy, učí se, ale musí si vzít i tu brigádu. Já vlastně začínám chápat, proč třeba moji vrstevníci pořád bydlí u rodičů, když teda bydlí v Praze. Protože utrácení je prostě těžký, když máte tu jednu brigádu, kde vyděláváte 150 korun na hodinu minimální mzdu, no tak na bydlení v Praze si úplně nevyděláte. No ale na co vždycky si vyděláte u nás na fajnu, tak jsou naše songy, protože my je dáváme absolutně zdarma. 12 tisíc, to nečekejte. Například taková Rugale, ta vám vždycky strašně ráda předvede i Pretty on Paper u nás na fajnu.

0: Naughty Boy, Sam Smith, jejich La La La. A za chvilku na Fajnu si dáme jeden rekord. No ale až za chvilku budete si muset počkat do té doby Super Bangry například. Jeden OG song do víkend, Daft Punk, Starboy, příjemná můdovka pro skoro víkend. Já věřím, že se vám tenhle song bude hodit už za chvilku na Fajnu. Forma.
1: Ano, prosím.
2: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
1: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
2: No tak já jedu k vám.
1: Mobilniservis.cz. Opravy hned.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
5: Datart pořádá Maxi Výprodej.
6: Cože? Maxi Výprodej?
5: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
9: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Let's
11: go. Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Baby, I just poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
12: My name is Somber.
13: What up, it's Kehlani.
14: Hey, it's Taylor Swift.
15: Back to the hits.
16: Right, babe.
17: Fine.

0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn.
1: Vždycky.

Skvělá trojice, Jamiano, David, Tyla, Neil Rogers, jejich Talk to me. A my při pátku takhle na fajnu si dáme jeden neskutečný rekord. Česko má rekordní počet stoletých lidí. Já bych se taky strašně ráda někdy dožila stovky, ale věřím, že... No, uvidíme. Nikdy neříkejte nikdy, jo. Je možný, že třeba tu stovku opravdu dáte, jenom by bylo fajn ještě ten čas nějakým způsobem vnímat, protože přece jenom stovka už je docela důstojný věk, no ale u nás je plus, mínus těch 1186 lidí, kteří právě překonali tuhle neskutečnou hranici. Mužů je míň, je jich jenom 170, to znamená, my ženy máme mnohem větší šanci, ale jak jsem říkala, nikdy neříkejte nikdy, třeba jste muž a právě tu stovku hitnete, ale jenom představte si to, mně bude 100 v roce 2102. Teďkon je rok 2026, to ještě je za strašně dlouhou dobu, Bůh ví, co se do té doby stane. No, musíme si počkat, uvidíme, třeba tady všichni za 100 let ještě budeme, no dobře, nebudu to přehánět, za 100 let asi ne, ale možná většina z nás tu stovku ještě hitne. Kdo ví, kam se posune ta medicína? No ale my se posuneme dál na další skvělý song, teďkon už jel Moving to the Sun u nás na fajnu.

0: One Direction, Story of My Life a taky konec naší první dnešní společný hoďky. Ale nebojte, máme spolu ještě tři, to znamená, můžeme se rozhejbat, probrat nebo taky odpočinout, je to čistě na vás.
1: To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze stream.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnatek.cz.
2: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Právě teďka máme 28 stupňů Celsia, dnešní maxima okolo 30 a bude jasno, krásně slunečno. Doporučuji hodně se hydratovat, ale pozor, vodou, ne alkoholem. No, ideálně nějaký SPF-ko na obličej nebo i na celé tělo, ať se nespálíte.
0: Fajn. Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
1: Dokonce i ve 14.03 je tady plně připravená Hanka a má pro vás jedny rychlý hot news.
2: Dva bratři z Opavy podle policie skoro 20 let předstírali mentální postižení, aby pobírali invalidní důchody a další dávky. Stát tak podle vyšetřovatelů připravili o zhruba 11 milionů korun. Do případu je zapojených celkem 5 členů rodiny a hrozí jim až 8 let vězení. New Orleans je prvním velkým americkým městem, kde část hovoru na linku 911 vyřizuje umělá inteligence. Pomáhá hlavně s méně naléhavými nebo duplicitními voláními, zatímco vážné případy dál řeší ličtí operátoři. Kritici ale upozorňují, že AI může špatně pochopit vystrašeného nebo potají volajícího člověka. Dwayne Johnson se vrací ke country a soulu, které poslouchal už jako dítě. Jeho nová skladba Your Dad je podle něj jeho dosud nejosobnější a taky věnoval svým dcerám.

0: A pojďme se společně ještě podívat na silnice. Nehoda dvou osobních automobilů je v ulici Dukelská u Bruntálu, nebo taky nehoda dvou osobních automobilů je u obce Hrabině u Opavy. Buďte na sebe hodný a dávejte pozor.
1: Fajn. Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
0: Čau lidi, já vás vítám u naší druhý společný hoďky u dnešního warm-upu. Já doufám, že jste plně ready, protože si dáme další skvělý a absolutně hot fresh témata. Však to znáte. No ale do té doby nějaký song. Třeba Alex Warren, jeho Fever Dream, nebo už teďkon Calvin Harris, I Need Your Love na fajnu.

Never Dream. Ve 14.12 na Fajnu. A co? Hádáte si s partnerem nebo ne? Takový menší téma, který si teďkon dáme, a hlavně obrovská otázka, protože mě konečně zajímá taky váš názor. Myslíte si, že je v pohodě, když se páry jednou za čas hádají? Nemyslím samozřejmě nic drastického, že po sobě hází nábytek a tak dále, ne, prostě menší hádka, výměna názoru, když třeba jeden si myslí tohle, druhý tohle. Myslíte si, že to je OK? 724-634-634. Jednoduchý telefonní číslo, napište mi a za chvilku si tohle téma ještě trošičku víc probereme. Do té doby třeba Olivia Rodrigo, její Stupid Song právě teď na Fajnu.

0: Další pátek na fajnu, Nico Santos, Human Being. Taky vaše odpovědi. Já jsem se před chvílí ptala, jestli si myslíte, že je v pohodě, když se jednou za čas chytnete s partnerem nebo partnerkou. Jestli se jednoduše někdy třeba pohádáte. No a upřímně, podle vědců různých výzkumů, však už to znáte, je to prej správný, protože musíte si jednou za čas někdy něco vyříkat a ve chvíli, když vlastně spolu moc nemluvíte nebo se právě jako nehádat, nebo nejde o to úplně hádat, že byste po sobě měli něco házet a tak dále, o to nejde. Jde o to, že jednoduše si něco vyříkáte, každý máte jiný názor, to je prej úplně v pořádku. No a přišla mi například zpráva, zrovna kvůli tomu jsme se právě pohádali, ale já si myslím, že je to v pořádku. Jako hádat se kvůli tomu, že se nehádáte, je podle mě asi nejlepší a nejvtipnější hádka, která vůbec existuje, ale taky se to stává. Stejně jako se stává, že na fajnu máme ty nejlepší songy. Už za chvilku With the MC, Beast and Honey at the party na fajnu.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj fajn.
3: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Jedno léto, jedno místo.
4: Duplex.
5: Nervo, Tiesto a Lost Frequencies míří do pražského Duplexu. Nenechte si ujít největší klubové události tohoto léta.
4: Duplex.
5: Zajistěte si vstupenky

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Už tě někdy někdo seznámil s někým, kdo ti nakopl biznis? A co když takových lidí najdeš desítky na jednom místě? Na Meet and Deal potkáš top lidi z CZ a SK biznisu, kteří se chtějí bavit, navazovat kontakty a hlavně budovat vztahy. Žádné kravaty, ale uvolněná atmosféra s drinkem v ruce, kde se rodí díly za miliony. Zajímá tě víc? Mrkni na meetdeal.cz, měkké tvrdé i tak, jak slyšíš.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrač Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

With the MC Bees and Honey a naše skvělá party, jejich At the Party u nás na Fajnu. Morální kocovina je, když ráno morální kocovina je, když ráno nevrátíte alkohol, ale vaše včerejší rozhodnutí. Ano, moje dnešní výslovnost opravdu stojí za to, no ale o tom se nebavíme. My se budeme bavit o morální kocovině a mě zajímá váš nejvíc šílený příběh, který se týká právě morální kocoviny. 724-634-634, napište mi a za chvilku si tohle super téma rozebereme ještě malinko víc. Protože co si budeme, když máte morální kocovinu, máte taky silný pocit viny, protože jste nejspíš předváděli a prováděli něco, co jste úplně neměli. A proto si myslím, že příběhy budou určitě stát za to. 724-634-634, napište a do té doby třeba Khalid Lowe, Tied Up u nás na Fajnu.

0: City Self Adventure u nás na fajnu, takhle při pátku a velký téma morální kocovina. Je to jednoduše stav, kdy nás po nějaký situaci přepadne takový ten obrovský pocit, že jsme něco udělali, nebo lítost, stud, vina, úzkost, no známe to. Tady to jsou sice stavy, které nás nemusí úplně popadnout jenom po morální kocovině, ale jednoduše takhle se vyznačuje tahle morální kocovina. A já jsem se vás ptala na vaše super příběhy. No a přišla například zpráva: ahoj Míšo, mně se stalo, že jsem zahnul nejlepšímu kamarádovi. Jak si to jako mám vyložit, tuhle zprávu, že si zahnul nejlepšímu kamarádovi, jako že si snašel novýho, nebo že si dělal nepřístupný věci s jeho přítelkyní? Jako ani jedno není OK, jo? Opravdu ne.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
12: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
13: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
12: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.

Don't Worry ve 14.49 na Fajnu. A víte o tom, že být hodný není to stejný jako být laskavý? A malinko z těch formalit odstoupíme, ale je to pravda, protože hodný člověk je přesně ten, který na všechno řekne jo, ze vším vám pomůže, je strašně sluníčkovej, i když třeba ne, všechno si úplně myslí, no ale prostě se na vás jenom usmívá, přikivuje a tak dále a tak dále. No ale když je člověk laskavej, tak ten člověk umí říct ne, má svoji hrdost, umí se postavit za to, čemu věří, a to jsou takový ty největší rozdíly. A já bych to nazvala úplně jednoduše. Prostě se řeší pořád to stejný. Umíte nebo neumíte říkat ne? Umíte si sami sebe vážit nebo si neumíte sami sebe vážit? Prosím vás, važte si sami sebe, aby jsme tohle téma už nemuseli řešit. Na druhou stranu je super, že se to pořád řeší, aby si to lidi pořád připomínali a věděli, že prostě i oni jsou absolutně důležitý a každý z vás prostě je důležitý. Je to tak, musíme si to my sami o sobě myslet, protože to tak prostě je. Stejně jako naše songy jsou naprosto skvělý a důležitý, teďkon Viktor Karl, Grey 256, jejich Jak vypadá den na Fajnu.

0: bitch.
1: David Guetta taky Akon, jejich Sexy. A doplňte si sami, bohužel, takhle tady na fajnu úplně mluvit nemůžeme, ale co můžeme, tak ukončit naši společnou druhou hoďku. Jsme přesně v půlce a pojďte se mnou do té třetí. Věřte mi, bude to stát za to, dáme si hlasování.

0: Vašky Flash. Fajn. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
4: Pak přijeďte do AutoESA.
3: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
4: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
3: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
4: Kdo na to jde?
3: Od lesa prodá auto u ESA.
5: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
7: Happysport.cz.
8: Fajn. Vždycky hot, vždycky hit.
9: My name is John Ray.

0: poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Právě teďka máme 27 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 30, celkově bude slunečno a jasno, extrémní teploty, to znamená, nezapomeňte hydratovat se, SPF-ko, klobouk a cokoliv, díky čemu nebudete mít úpal.
2: Fajn. Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Jsme online.
4: Online.
5: Jsme na DAB+.
4: Plus.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
1: Dokonce i v 15 hodin přesně je tady naše Hanka a její skvělý hot news.
6: Gay pár řeší na Slovensku problém se sňatkem ze zahraničí, který neuznali úřady. Dvojice se proto obrátila na soud a tvrdí, že Slovensko tím může porušovat evropské právo. Soud teď bude řešit, jestli má Slovensko povinnost takové manželství uznat. Čechů, kteří se dožívají 100 let, rychle přibývá. V Česku jich žije rekordních 1186, což je dvojnásobek oproti situaci před 10 lety. Podle odborníků zatím stojí lepší zdravotní péče a zdravější životní styl. V roce 2075 by u nás mohlo žít skoro 29 000 stoletých. Svojí slovní značku upravuje Instagram po 10 letech. Nové logo má být modernější a výraznější a zapadat do celkového refreshu vizuální identity platformy. Samotná ikonická ikona Instagramu se ale nemění.
7: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Čau lidi, jsme ve prostřed našeho společného dnešního warm-upu. Jste tu 4 hoďky s Míšou. Ano, Kristýnka má zasloužený volno, ale já věřím, že i tak to společně užíváme, chillujeme, vibujeme, no však to známe, prostě i bujeme. No ale taky si musíme dát skvělý témata a taky třeba nečekaný efekt Batmana. Kdo z vás milujete Batmana, věřím, že se vám to bude líbit, ale jestli třeba Batmana nemáte rádi, to nevadí. Já věřím, že díky tomuhle efektu si ho oblíbíte, ale o tom až za chvilku. Do té doby třeba Kygo, One Republic, jejich Chasing Paradise na Fajnu.

Vertigo, neskutečný song, který nám zlepšuje pátek na fajnu. A jsou lidi, kterým zlepšil den například Batman. Je to tak, v milánském metru se objevil muž převlečený za Batmana. A ty lidi to tak rozhodilo, že přestali jet na svýho autopilota a z ničeho nic začali chovat mnohem líp než dřív. Jednoduše do té doby nebyli absolutně schopní pouštět například těhotné ženy si sednout nebo třeba starší lidi si sednout, no ale z ničeho nic absolutně schopný pouštět například těhotné ženy si sednout nebo třeba starší lidi si sednout, no ale z ničeho nic viděli Batmana

když vidí staršího člověka nebo třeba těhotnou ženu, tak jí si pustí sednout. A jestli ne, tak na to myslete, až budete zase u nás v metru v Praze a buďte hodný, protože přece my Češi, my to prostě umíme. Stejně jako na Fajnu, to umíme s naším playlistem. Teď už Robin Schulz, Sigala, AM2PM na Fajnu.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

Lipa Training Season a taky super hlasování na Fajnu, který si dáme. A jediný, co vy musíte udělat, tak do vašich telefonů si napsat telefonní číslo 724-634-634 a pořádně poslouchat. Protože tu mám dva songy a vy mi řeknete, který z nich je lepší a který si společně už za chvilku pustíme. Akon, Eminem, jejich Smack That. Já se vám musím k něčemu přiznat. Já jsem tady v Praze byla v Outučku, když Akon právě Smack That zpíval a naživo to bylo absolutně skvělý. A věřím, že když si to pustíme v našem éteru, tak to taky bude skvělý. No ale pozor, my máme hlasování a máme tu taky druhou možnost, která je taky naprosto super. Charlotte the River. Vlastně skvělá rozhejbávačka pro pátek. Přiznám se, že s tímhle bangrem žádný osobní zkušenosti nemám, ale třeba, když si ho odhlasujete, tak budu mít. 724-634-634. Napište a za chvilku se rozhodneme.

0: Klasický flash. Fajn.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
7: Matracezahubičku.cz.
8: Franto, kde jsou ty maliny?
9: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
8: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. domo.elektro.cz.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
11: Turn this up. These are the hits I love.

Bull, Hotel Room Service. 15.30 u nás na Fajnu a konečně vy můžete ovlivnit náš playlist. Já jsem vám pustila dva songy a nechala jsem vás rozhodnout, který z nich je lepší. No a máme jednoznačného vítěze. Akon, Eminem, jejich Smack That. Já už jsem před chvílí zmiňovala, že jsem na koncertě Akona byla a slyšela jsem právě tenhle banger naživo. Bylo to super a věřím, že i u nás na Fajnu song bude naprosto úžasný. To znamená úplně celý Akon, Eminem, jejich Smack That právě teď na Fajnu.

0: Burning Down v 15.39 na Fajnu a za chvilku si dáme jedno předstírané těhotenství. Občas se to děje například v MHDčku, když si ženy chtějí sednout, tak si malinko nafouknou svoje břicho, aby právě je pustili ostatní sednout. No a nebo předstíráte těhotenství, protože něco potřebujete od státu. No a o tom si společně popovídáme už za chvilku na Fajnu.
1: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnátek.cz.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Jdeme místo dárku? Dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cilinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
5: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
6: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
9: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Malcolm Todd, Earrings, neskutečný song, který nám dojel v 15 hodin a 49 minut u nás při warm-upu na Fajnu. Téma děti je většinou pro lidi citlivý, ještě k tomu, když se dítě odcizí z nemocnice. A přesně tohleto se stalo. Ne třeba dneska, včera, v dnešní době naštěstí ne, ale v roce 2009 jedna žena, která strašně chtěla mít dítě, předstírala těhotenství, tak ho nakonec odcizila z nemocnice. Naštěstí se to nestalo ani u nás. V Čechách bylo to v zahraničí a doufám, že Češi nejsou takový, že by chtěli z nemocnice odcizovat děti a ještě vlastně ženy předstírat těhotenství, protože na rovinu třeba já jsem ve věku, kdy se právě snažím jako nebýt těhotná, takže bych to ani nepředstírala. No ale já chápu, že třeba některé ženy nemůžou mít děti, chtějí mít děti, ale existuje adopce. Jo, máte další možnosti a ano, občas to trvá, ne každému se úplně splní třeba sen o dream miminku, ale to neznamená, že byste ho měli odcizit z nemocnice. To je opravdu extrém, který doufám, že u nás v Čechách se nikdy nestane. Ale co se na Fajnu vždycky stane, tak jsou super songy. Například teďkon Florida, My House na Fajnu.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. A my v 15 hodin na 57 minut uzavíráme naši předposlední společnou hoďku a do té další a vlastně poslední jdeme s plnou energií, tak doufám, že i vy jste ready.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
6: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Právě teďkor máme neuvěřitelných 28 stupňů Celsia a celkově varování před vysokými teplotami. Jasně, slunečno, slunce svítí a doslova září a žhne. To znamená, nezapomeňte na vodu, pitnej režim, taky nějaký SPF-ko po celém těle. Je to opravdu důležitý, i když jdete jenom po ulici.
0: Fajn. Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců. Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Plus. Jsme v aplikaci Radia.cz.
1: A dokonce i v 16 hodin přesně je tu plně připravená Hanka a její neskutečný hot news.
2: Podvodné SMSky se šíří po Česku, tváří se jako zprávy od bank, odkaz v nich ale vede na falešný web, kde se kyberšmejdi snaží získat přihlašovací údaje k účtu nebo rovnou peníze. Pokud vám přijde zpráva o údajném problému s účtem, na odkaz neklikejte a všechno si ověřte přímo v aplikaci banky. Už zítra se v Praze koná charitativní festival Sol Union od společnosti Kapka naděje. Návštěvníky čeká široký program, třeba yoga, tanec, meditace, koncerty a nebo přednášky. Program je celkově zaměřený na psychickou pohodu a odpočinek. Výtěžek ze vstupného navíc pomůže s renovací dětské herny na psychiatrii v Bohnicích. Vstupenky si můžete koupit na ticketportal.cz. Kanadské kino nedostalo oficiální plakát k novému Spider-Manovi. Zaměstnanec proto vzal situaci do vlastních rukou a plakát jednoduše nakreslil sám. Jeho improvizovaný výtvor teď baví fanoušky na sociálních sítích.
3: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Čau lidi, startuje poslední hočka dnešního warm-upu. Vy jste tady dneska s Míšou. Kristýnka si užívá svoje zasloužený volno. A vzhledem k tomu, že se tady s Míšou, tak nás čeká jedna věc. A to je ženská logika. Už za chvilku. A mým záměrem, prosím vás, není nikoho urazit. Má to být čistě pro pobavení. No a jestli se urazíte, tak už je to bohužel čistě a pouze na vás. No a co vás nikdy nemůže urazit, tak jsou naše songy. Například teďkon Lukas a Steve. Up Till Down na Fajnu.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Bet. 16.14 na Fajnu, což je ideální čas pro ženskou logiku. Buďte ready. My ženy máme strašně rády květiny. A tam nejde o to, že by nám měly vydržet do konce života. Protože můžete nám je dát jednou, po druhý, po třetí a jednoduše nám jenom udělat radost. To znamená, i když jednou schnijou, vy taky jednou umřete.

0: Edson Boonyho Sorry, I'm Here for Someone Else u nás na Fajnu. A za chvilku neskutečný role model. A jeho Sally, When the Wine Runs Out. Nikdo nechceme, aby nám něco uteklo. Ano, já vím, že to znamená došlo víno, ale no, musíme si z toho umět i malinko udělat srandu. Nebojte, vám tenhle banger opravdu neuteče. My se dáme už za chvilku, celý na Fajnu.
1: Nový tracky, nový tracky.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
5: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
10: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
11: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
10: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
11: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
10: Auto ESA. U nás si vybere a ušetří opravdu každý.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
13: Turn it up.

Warren, Miles Smith, jejich Drive Safe a doufám, že i vy řídíte hlavně a jednoduše bezpečně, když už posloucháte náš super fajn. Matematika lásky. Můžeme si jednoduše spočítat, kdo bude naše životní láska. Takhle to samozřejmě úplně nefunguje, že bychom si dali jedna a jedna dohromady, to jsou dvě, no ne tak úplně. Funguje to jednoduše tak, že máte poznat několik životních partnerů nebo partnerek, jednoduše si je vyskládat vedle sebe a potom rozhodnout, který je pro vás nebo která je pro vás ta nebo ten nejlepší. Což mi vlastně zní absolutně strašně, ale prej to funguje úplně nejvíc. Že si najdete třeba 5 potenciálních partnerů nebo partnerek a řeknete si jeho klady a zápory, no a máte právě partnera nebo partnerku, který se k vám nejvíc hodí. No mně to přijde absolutně neuvěřitelný, ale prej to funguje. A taky, plus ještě menší detail, nejlepší věk na seznamování a celkově na hledání životní lásky je 28. To znamená, jestli vám je 29 nebo 30, tak už prej máte smůlu. Ne, je to samozřejmě vtip. Jsou lidi, kteří si svého životního partnera reálně najdou i ve stáří a není to špatně. Jednoduše za život zažijete hrozně moc zkušeností a potom se to ve 40 sepne a je to tam. U nás na Fajnu to funguje vždy a všude a to hlavně naše songy. Za chvilku Lil Nas X nebo teďkon Bella K. I love it, I love it, I love it na Fajnu.

0: V 16.39.
1: Chci ho znova pustit, už ne.
0: U nás na Fajnu. No a za chvilku si dáme další neskutečný song z našeho playlistu. Bude tady Miley Cyrus, její Flowers. Miley Cyrus má extrémní jednu přednost. Má tenhle song, kde si umí sama kupovat květiny, no a potom má ještě jeden, kde naopak právě zpívá, že by chtěla květiny dostat. Malinko si protiřečí, možná teda podle mužů, ale já ji vlastně naprosto chápu. Protože ano, my si umíme sami koupit květiny, ale prostě když je dostaneme jako dárek, je to mnohem, mnohem lepší. No a o tom si něco poslechnete už za chvilku od Miley na Fajnu.
2: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
3: My vybíráme taky, ty řešíš život.
2: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
3: Fajn.
4: Haló, to je mobilní servis?
5: Ano, prosím.
4: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
5: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
4: No tak, já jedu k vám.
5: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
6: Dětem místo dárku dej den ve Fine Parku. Fine Park, Chlumec nad Cidlinou. www.finepark.cz. Zábava a poznání. Fine Park nudu zahání.
7: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
10: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
11: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
12: Co třeba na delfíny?
11: Do zoo?
12: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
12: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
13: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
14: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
15: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
16: Let's

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
7: Right, babe.

0: Boxing neostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.

Girls, American Girls, banger, který nám ukončuje dnešní warm-up, který jsme si společně pořádně užili. Na fajnu, už se s Míšou dneska budete muset rozloučit, je to tak, čauky mňauky, ahoj papa a všechno ostatní. No ale přichází Žampik, já věřím, že ta hoďka s ním bude určitě skvělá a my se slyšíme zase zítra. Slyšíme se od 8 do 12. Já doufám, že budete plně ready. No a teď koncem do playlistu dala jeden menší tease na zítra. Fajn víkend s Míšou.

0: Ty poplatky za prachy mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50%

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
6: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz

0: CZ. Pojďme se podívat na počáso, aktuálně hodně počásuje, máme 31 stupňů, zítra to bude pálit o něco víc, tam se to vyšplhá až na 34, ale v neděli to podle všeho vypadá, že bude pršet, tak si užijte jak to páteční, ten večer, tak i ten zítřejší den, jo?
1: Fajn rádio.
2: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
0: No pojďme se ještě podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Nehoda v Liberci, v ulici Ještěcká. Tam to do sebe napálil osobák s cyklistou. Na místo jedou složky IZS. Nehoda taky na D6, 154. kilometrů ve směru na Karlovy Vary. Tam je dopravní nehoda. A nehoda taky v ulici Karlštejnská v Berouně. Tam probíhá vyproštění osob, tak to vypadá, že je to hodně divoký. Dávejte na sebe bacha, ať to léto přežijeme ve zdraví.
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
4: Fine Drive.
5: Jindra Žampa.
0: OK, 17. hodina odbyla, startuje Fine Drive. Před náma je nabitá hodinka. Za chvilku si řekneme, jak se dá pomstít svý ex-manželce, když máte na svém kontě hodně, hodně peněz. Do té doby Taylor Swift nebo Cameron Whitcomb právě teď na Fajnu.

Swift, Elizabeth Taylor, to je track, který nám právě teď dohrál na Fajnu. Tohle to je Fine Drive a lidi, když vám někdo řekne, že se přes ex nemůže přenést, tak je to samozřejmě smutný a těžko tomuhle člověku nějak pomoci. Každopádně recept na to má jeden týpek z Ameriky. Ten se po rozvodu nastěhoval do domu hned vedle svojí ex-manželky a aby toho nebylo málo, nechal si na zahradě postavit skoro 4metrovou sochu ruky se vstyčeným prostředníčkem, která mířila přímo na její barák. Ta fotka toho se dá najít na internetu, je to naprosto epický, ale nejvíc je, že tahleta socha stála kolem 7000 dolarů. Je to naprosto epický, ale nejvíc je, že tahleta socha stála kolem 7000 dolarů a dokonce ji nechal nasvítit.

0: posloucháte páteční Fine Drive, za Majkem je Jindra a my jsme se tady bavili o frajerovi, který si koupil dům vedle expanželky a na zahradě nechal postavit sochu pro středníčku. Ptal jsem se vás na to, jestli byste se někdy pomstili svý ex nebo svýmu ex. Tady jsou odpovědi. Verča mi napsala, ne úplně pomsta, ale po rozchodu mi pořád koukal na stories. Tak jsem jednou dala story s kytkou bez jediného slova. Do hodiny mi napsal. Tak to je pěkný škádleníčko tady. David napsal, jo, ex mi během vztahu pořád říkala, že jí novej týpek je lepší než já, tak jsem jí po rozchodu jen napsal, tak snad jo. A už jsem se nikdy neozval. Asi největší flex, co jsem zvládl. OK, ten flex tam úplně nevidím, ale chápu, nějak to myšlený určitě bylo. A do třetice mi napsal Matěj, přestal jsem jí úplně odepisovat a přestal jsem sledovat její stories. Nic dramatického, ale podle mě jí nejvíc naštvalo právě to, že jsem jí přestal řešit. To si myslím, že určitě něco na tom bude. My jedeme dál, před náma je Audrey Hobart a Sue Me, už za chvíli, na fajnu. Fine Drive.
1: Fine. Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
2: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
1: Více na světrovnatek.cz.
3: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Taky toužíte po novém bydlení? Dnes se v Eurojackpotu hraje nejen o obří peníze, ale navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
5: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet,
5: Camaro Bumblebee,
6: Ford Mustang GT,
5: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
6: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
5: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
6: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
7: Firma na zážitky.
5: CZ. Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
11: Haló, to je mobilní servis?
12: Ano, prosím.
11: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji, umíte to?
12: Ano. Všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
11: No tak, já jedu k vám.
12: Mobilní servis.cz. Opravy hned.
13: Fajn. Největší hity, nejlepší momenty. Teď i na Soušos.

Topic, taky Fireboy a Nico Santos, Buddy, je pátoček, posloucháte Fine Drive a lidi, holky z naší generace Z se vracejí k tomu, že chtějí být takový ty tradiční manželky. A upřímně, čekali byste to zrovna od naší generace? Trend se jmenuje Dread Wife a jde v podstatě o ženy, které chtějí mít jako hlavní roli domov. Vařit, uklízet, starat se o děti a domácnost, zatímco partner vydělává. Hodně se to rozjelo hlavně na TikToku a Instagramu a teď se do toho podle nových reportů pouštějí i fakt hodně mladý holky. Některý v tom vidějí klidnější život mimo klasický pracovní hustl, jiný zase říkají, že sociální sítě ukazují dost idealizovanou verzi tohle života. Hele, za mě to zní naprosto skvěle, protože ještě před pár dny jsme hrotili, že holky právě nechtějí být doma a chtějí to otáčet s chlapama, aby chlapi byli ty, co vařejí a uklízejí a holky ty, co vydělávají. Takže se to zase úplně obrací a mě už to vůbec vlastně nedává smysl, jak to teda je. Každopádně napište mi, jak to máte vy. Kdybyste měli možnost, šli byste do toho, že jeden vydělává a druhý se stará o domácnost, anebo by vás to po týdnu totálně zabilo. Napište mi na 724-634-634. Fine Drive. Fine Drive.

0: Pink Panthers a Zara Larsson, Stateside, posloucháte Fajn za Majkem i Jindra. A my jsme tady řešili, že holky z naší generace se chtějí vrátit k takovému tomu tradičnímu modelu manželky. Ta, která je doma, stará se o děti, uklízí, vaří, prostě taková ta klasika. Ptal jsem se, jestli vy byste do toho šli. Terka napsala, já bych do toho šla hned. Jestli si to můžeme finančně dovolit, tak proč ne? Ale Terko, to se cení. Myslím, že s tím letím si určitě nějakýho frajera najdeš. Kája napsala, jako esteticky na TikToku je to krásný, ale realita bez vlastních peněz mě trochu děsí. To absolutně chápu a já jsem rozhodně pro, aby ženy rozhodně si vydělávaly peníze a měly svůj vlastní úsudek. Nelča napsala, já bych se doma asi zbláznila, potřebuji mít svoje peníze, práci a hlavně svoje lidi. Chápu, každej to máme nějak. Fajn Drive.
1: Fajn. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Hernaudětka.cz.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague má ji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Konečně padla. Čau, já jsem André a seznamování s lidma mi změnilo život. Pořádám Meet and Deal, akce, kde vznikají díly za miliony, ale hlavně skutečné biznisové vztahy. Víš co? Napiš mi na Instagramu, že o mě víš z rádia a sleduj, co se stane. Možná tě propojím s někým, kdo kompletně změní tvůj biznis nebo i život. Najdeš mě tam jako já jsem André.
4: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
5: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Turn it up, turn it up.

0: paráda. Je to tady, Fajn Drive končí. Dneska ta jedna hodinka utekla opravdu jako voda, každopádně jsem rád, že jste u toho byli se mnou. Hele, léto ještě pořád nekončí, tak nebuďme smutný. Pojďme si ale ještě naplno užít jak tenhle ten pátek, tak tenhle ten víkend. Já se na vás budu těšit zase v pondělí od 17 do 20. Doufám, že se slyšíme. A no hele, po mně New Music Show se Soňou. Je New Music Friday, vychází nový tracky, i v létě se to děje. Tak si dejte tady dvouhodinovku se Soňou a já se budu těšit zase v pondělí. Za mě už jenom ty dvě slova. Papalala!
1: Vždycky hot, vždycky

0: Jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
4: Prodigy. Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
5: Fajn. Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Hej, už máš řidičák?
9: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
8: Fakt?
9: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
10: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
11: Jedno léto, jedno místo.
12: Duplex.
11: Nervo, Tiesto a Lost Frequencies míří do pražského Duplexu. Nenechte si ujít největší klubové události tohoto léta.
12: Duplex.
11: Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
13: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
14: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
15: Matracezahubičku.cz.
16: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
17: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
18: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
19: Potřebujete dětské kolo?
20: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
19: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
20: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
19: Raskal
20: a Bíny.
19: A teď navíc se slevou 30%.
20: happysport.cz.
21: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
22: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
21: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
0: Fajn. Vždycky hot.
5: Vždycky fresh.
0: Fajn.
23: Tahitské léto v Aquapalas Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
0: Fajn.

Ano, ano, dámy a pánové, album Exit u police to opravdu nekončí. Zbal si plavky a buka rukavice a naskoč k nám. EUP Summer Season je tady a tenhle autobus míří přímo na pláž. Let the beat go boom, boom, boom. Let's go on the radio. New music show.

0: Luxusní úsměv si můžete dovolit i vy.
1: Krásné zuby vám vykouzlí neviditelná rovnátka, která nebolí.
0: Více na světrovnatek.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
0: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Music Show. Fajn.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Největší hudební hvězdy.
7: This is Taylor Swift.
8: Hi, it's Harry Styles.
9: Hi, I'm Olivia Dean.
10: Sleduj Fajn. Fajn.
6: Vždycky hot.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Jedno léto, jedno místo.
3: Duplex.
2: Nervo, Tiesto a Lost Frequencies míří do pražského Duplexu. Nenechte si ujít největší klubové události tohoto léta.
3: Duplex.
2: Zajistěte si vstupenky včas na Duplex.cz.
4: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
5: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
4: Ne, co to je?
5: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
4: Fakt jo? A co to stojí?
5: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
6: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
7: Věda. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
8: Fajn, vždycky hot,

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
3: Matracezahubičku.cz.
4: Franto, kde jsou ty maliny?
5: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
4: Taky zavakuovaný.
6: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
11: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

vidím, jak mizí v minulosti, co jsme budovali. Cokoliv oproti tomu se zdá jak banalita. Mám pocit, že už to nezvládnu slepit dohromady. Yeah. Hádám, že musím zabít starý já, aby to nový mohlo jen tak volně lítat a žít. Co dělá?

0: V létě nechceš řešit, co si pustí.
1: Fajn. Hudba, kterou nemusíš hledat. Summer
0: Sun. Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka CZ.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Zone. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Hi, I'm Tiesto, and you listen to Club Life on Fine Radio.
1: Fine. House Culture. Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Victor Telagio. Fine.
2: House Culture. Čau, zdraví tě, Victor Telagio, a tohle je další díl mýho pořadu House Culture.

0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50%.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

I said, can you feel it?